každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co

Switch up. Hit Radio Nerd Music.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

save it from yourself.

Pojď zpívat, tančit, na hlas se smát. Pojď zpívat.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

autorizovaný servisní partner Škoda, Okin, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. www.okim.cz www.okim.cz

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Uchazeči o střední školu dnes mají poslední šanci, a to v případě, že si chtějí podat přihlášku ve druhém kole. Dneska mají poslední termín. Střední školy jim nabídly na 25 000 volných míst, které ale často nejsou v kýženém regionu nebo neodpovídají jejich představám. Míru ve světě pšenka nekvete, podle posledních zpráv je letos nejméně nasazených mírových sil za posledních 25 let. Do misí je zapojeno celosvětově na 80 000 lidí, což je o zhruba polovinu míň než před 10 lety. Analýza švédských výzkumníků ukazuje, že zatímco války a napětí na celém světě rostou, společenskému úsilí o dosažení míru hrozí postupný rozpad. Čeští hokejisté před sebou mají další zápas základní skupiny, ten předposlední. Svěřenci kouče Rulíka vyzvou Norsko, které bojuje o první postup do vyřazovacích bojů od roku 2012. Utkání startuje v 16:20 a sledovat ho můžeme na obrazovkách ČT Sport. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Litoměřická galerie na zdi zahájila novou sezónu. Veřejný prostor už zdobí první dílo. Komiksově laděné dílo litoměřického autora Davida Šárika bude na zdi k vidění až do konce října. Galerie na zdi v Litoměřicích prezentuje současné umění ve veřejném prostoru a jejím cílem je dlouhodobě oživovat městské prostředí. Najdete ji na zdi Domu kultury u vstupu do parku Václava Havla. Letní počasí na severu Čech pokračuje. Poslední květnový týden začneme s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 29 stupni.
5: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
1: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
6: šampionů. Krásné pondělní ráno. Ahoj Jasmin.
7: Ahoj Michale.
6: Ahoj Davide.
8: Ahoj všem.
6: Ahoj všem. Taky se nám nechtělo, nebojte, nejste v tom sami, budík hrozný, náročný to bylo, ale už jste vzhůru a jste tady s námi, tak za to jsme moc rádi. Hity nachystaný, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, tak pojďme na to.
1: Hit Radio Nord Music.

0: Já si myslím, že pondělní ráno jsme nemohli odstartovat lépe. Swedish House Mafia, John Martin, Don't You Worry Child, tak snad i vás to bavilo. Hezké ráno, zítra rádia v 6 hodin a 6 minut, Michal Jasmin David s vámi.
1: Je před náma minuta šampionů, 60 sekund na všechny zprávy od vás, ve kterých vždycky něco chceme. A vy pak můžete zjistit, jestli třeba někdo nedělá zrovna to samý, co vy v tuhle tu chvíli, jestli vás neladí, teda nás neladí s váma, třeba kámoška z vašeho města, vesnice, práce a podobně, nebo jestli vám třeba manžel řekl o víkendu, že dělal tohle a tamto a nám napíše pak něco jiného, že?
0: Že se tam takzvaně poznáte, no tak možná se poznáte v tom, co jsme dělali my o víkendu, co vy a váš víkend. Jasmin.
1: Já jsem byla na kámoštině rozlučce se Svobodou a jinak jsem se schovávala před horkem.
0: Ale vypadáš střízlivě, v pohodě.
1: My nebumbali.
0: Jo, takhle, dobrý. A co David?
2: My jsme bumbali, já jsem byl v pátek s tchánem na večeři, takže sobota, to jsem se celý den dával dokupy a pak jsme měli oslavu Eviního strejdy, takže já si ten víkend úplně nevybavuju, teda popravdě.
0: Já jsem trochu slavil, ale nebyly to moje narozeniny, byly to cizí narozeniny. Hrál jsem v Karlíně, naproti se volila mis přes ulici. Já když jsem tam přijížděl, tak tam byly zaparkovaný ty Lamborghini a Porsche, říkám, co se tady děje. A pak vlastně tam chodili misky po venku, ale co mě bavilo, já jsem, tak tam byly zaparkovaný ty Lamborghini a Porsche, říkám, co se tady děje. A pak vlastně tam chodili misky po venku, ale co mě bavilo, já jsem odjížděl, nevím, asi 11.

0: Taylor Swift na Hit Radio v 6 hodin 11 minut a startuje minuta šampionů právě teď.
1: Milý Budějovice, luxusní víkend s balonářskou partou v Českém ráji.
0: Mirka Plzeň, úžasný výlet v Krkonoších.
1: David Žacler, sobota medvědí, den dětí v Janských lázních, v neděli sraz dvojčat v Zoo Ostrava.
0: Martina Žďar nad Sázavou, pracovní, celý víkend noční.
1: Květa Děčín v sobotu byla s vnoučkem na výletě a v neděli tu celou proválela a prospinkala.
0: Martina Praha, víkend super, na kolech sluníčko, ale nějak nemohla na dnešek spát, asi že je pondělí.
1: Kača Olomouc, přátelé, v sobotu guláš fest v Hranicích, guláš super, ale nechci ho minimálně rok vidět.
0: Simča Ostrava v sobotu pracovně, ale včera celý den opalovačka u bazénu a večer vybírání dovči.
1: Market Hranice, víkend byl očištění bazénu a čištění bazénu.
0: Míša Třebíč, dnes krutý návrat do práce po téměř 14 denní dovolené. Au. Tak možná jste se v tom poznali, a třeba taky litujete Míšu Střebíče, že se dneska vrací po 14 denní dovče zpátky do práce, ale zase já jsem rád, že je Míša zpátky, protože má podovče a poslouchá nás.
2: No jo.
0: Tak děkujeme za vaše zprávy, co jste dělali o víkendu, možná jste se v tom poznali i vy ostatní, kdo jste nenapsal. Nicméně pro vás všechny, kdo jste si nás pustil, další songy, Alvaro Soler, Te Machinaba na Hit Radio. Tak hezké ránko.

0: Noci je srdce, tohle je Hit Radio, chvíli po 6:15, hezké ráno. My jsme se vás před malou chvílí ptali, jak jste strávili víkend, o tom byla minuta šampionů. Nikdo se ale nevracel k tomu sobotnímu hokeji. Česko-Slovensko. Možná znám důvod, proč se nikdo nevracel k tomu sobotnímu hokeji. Takhle, opět nás náš nároďák nechal napnutý až do konce zápasu. Nakonec jsme vyhráli, to je info pro vás, kdo to nesledujete. Za mě to byla taktika, lidi. Jo, tady na těch jako jednoduchých vůzovkách soupeřích, že jsme se prostě nechtěli vyšťavit a že dneska už teda přijde ten opravdový soupeř.
1: Dneska s Norskem hrajem 16:20, to je fakt.
0: Jo, 16:20 s Norskem, tak možná jste si, možná jste vyrazili do práce o něco dřív, abyste mohli z práce o něco dřív zmizet, takže možná už, já už to vidím, ta předzahrádka, to pivko na stole.
2: Takhle, sice výkony možná nejsou úplně optimální, jak už naznačil, ale zatím průběžně druhý místo, společně s Kanadou jistý postup do vyřazovací části playoff, čtvrtfinále, takže za mě dobrý, abych se nestěžoval.
0: Dobrý, dobrý, no tak se těšíme, odpoledne Česko-Norsko 16:20, no a budeme fandit, my fandíme i vám, kdo jste se už probudil a jste v tom s náma, za chvíli pošleme další hity. Ed Sheeran, taky Rehab, hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
7: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
6: I teď?
8: Ano.
6: A teď?
8: Jo, včera, dnes i zítra.
7: Prostě pořád.
9: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Už v neděli 31. května prožijte v Chomutově pohádkový Den rodin. Startujeme ve 14 hodin. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Blaze se vrací na městský stadion. Tým amerických fotbalistů z Ústí nad Labem v polovině základní části letošní sezony zatím nepoznal porážku a vede tabulku druhé ligy. Další zápas čeká Blaze už v neděli 31. května, kdy na městském stadionu v Ústí nad Labem vyzvou hráče Prague Lions. Hráče Prague Lions. Přijďte si užít odpoledne plné emocí a zábavy pro celou rodinu. Výkop 15 hodin.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
18: Atava!
15: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu teď ráno hlásí dálnice D8. Dávejte si velký pozor kolem kilometru 64 ve směru na Prahu. Silničáři tam v pravém jízdním pruhu opravují výtluky.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord Music.

Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

0: Minuta po půl sedmé, tohle je Rehab In My Head na Hit Radio. Michal, Jasmina, David, to jsme my tři, no a David?
1: Ranní update.
0: Má jako tradičně ranní update, Dave, je to tvoje.
2: Fotbalisté portugalského Torenze přepsali fotbalovou historii, ovládli tamní pohár, hrají přitom až druhou nejvyšší soutěž. Ve finále porazili favorizovaný Sporting Lisabon 2-1 a slaví trofej poprvé od poloviny minulého století. Petřínská rozhledna dnes bude svítit modře, pražská dominanta tak symbolicky podpoří pohřešované děti. Česká metropole se připojí k iniciativě Blue for Hope, která usiluje o evropskou osvětu v této problematice. Češi letos v létě zůstanou doma, podle posledních průzkumů plánuje dovolenou v Česku a nebo plánujeme dovolenou v Česku a nebo nedalekých destinacích. Strávit léto u nás plánuje na 77% z nás, na což má velký vliv konflikt na Blízkém východě.
0: 77%, to je docela dost, to je docela dost, jako nedivím se, tak venku je draho a divoko, takže letos máchač?
2: No, tak to si myslím, že je pro jiný ročníky, než jsme my, ale proč ne?
0: Jako pro starší nebo pro mladší?
2: Pro mladší. A nebo úplně pro starší, to je pravda.
0: Tam není nic mezi. Jo. No Doubt. A Teddy Swims, to jsou další hity pro vás. 6.32, ladíte Hit Radio a přejeme krásné ránko.

0: 6.39, Terry Swims, tohle je Hit Radio, krásné ránko.
1: Máme za sebou opravdu tropický víkend, jak už jsme tady řešili, třeba v takových Doksanech naměřili skoro 33 stupňů, což je na květen až moc, bych řekla. Možná to máte někdo jako já, že už dlouhodobě scháníte kamarády s bazénem, neúspěšně stále, nicméně ani koupák jsem o víkendu nestihla. A to mě zajímá, jestli vy už jste byli na svém prvním koupání letošním, vy naši posluchači i vy kluci tady.
0: Já si myslím, že na posluchače to je rozhodně super otázka, protože já jsem potkal spoustu lidí na Instagramu, který u vody právě včera byli.
1: Na Instagramu jsem potkal spoustu lidí, dnešní doba v kostce.
0: Přesně, já jsem byl teda včera doma, já jsem se předtím teplem schovával, já jsem byl takový unaveňoučkej po sobotní akci, takže jsem jako se tak odpočíval, ale vím, že hodně lidí bylo u vody. No, co to ty, Davide, nebyl z u vody?
2: Zatím ne, jak říkám, já jsem střízlivěl, takže se to úplně nehodilo, ale podle mě je na to ještě trošku brzo, jakože počasí už bylo, ale teplota vody v bazénech ještě nevím.
1: A na koupáky chodíte jinak, nebo ne?
0: Na koupáky? No, takhle. Já když se řekne k vodě, tak já když už tak jdu jako k vodě, jako doslova, jo, k vodě, jenom k vodě, ne do vody, co se týká jako veřejných jakoby nádrží nebo nějakých takových jako rybníků, jo. Protože já to nemám rád, protože jak se o mě otře ryba, tak mě už do vody nikdo nedostane.
1: Jo, ty jsi tenhle cimprlík.
0: No, jasně, no. Ale pak zase na druhou stranu na těch jako umělejch koupalištích je zase hodně lidí, takže já se koupu jenom doma ve vaně.
1: Mně tohle to nevadí, spíš to mám špatnou zkušenost, že se o mě neotírají ryby, ale chlapy ve vodě. To se mi stalo loni a to bylo teda hrozný. Takže z tohohle důvodu se bojím já, ryby mi nevadí.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i pouskám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602-489-489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Kurkártová. Nové dopravní omezení čeká v Jablonci nad Nisou, opatrně v ulici Maxe Švabinského, která je neprůjezdná. A pozor taky v Teplicích, kde je nově zavřená Duchcovská ulice.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Lady Gaga, Abrakadabra na Hitrádiu, krásné ráno v 6.50. Více jak tři čtvrtiny Čechů letos dovču v zahraničí neplánuje, venku je draho, ale vy můžete vyrazit na dovolenou úplně gratis. Ve snídaní šampionů totiž právě teď startujeme soutěž o luxusní dovolenou od Invie v hodnotě 40 000 korun.
1: Máme tady takový virtuální letadlo, 6 řad, 6 sedadel v každý z nich a někde tam je jedno jediný výherní místo. Stačí si správně tipnout tu sedačku a můžete si začít balit kufry.
0: Takže 6 řad, takže 1 až 6 a pak tam jsou sedačky A až F.
1: Ano.
0: Takže dejme tomu, že trefíte, nevím, 2 B. No. Třeba.
2: Takže šance 1:36.
0: Přesně tak, přesně tak. Nicméně hrajeme teda každý všední den v 6.50 a v 8.50 až do padnutí té finální výhry. No a v případě, že se netrefíte hnedka, tak máme tady taky nějaké výhry jako ceny útěchy. No tak pokud byste chtěli zkusit vyhrát tuhle parádní dovču, volejte právě teď 800 937 937 a po Adamu Ďuricovi jdeme na to. Mandolína na Hit Radio v 6.50. Hezké ránko.

0: Adam Ďurica, 6.53, posloucháte Hit Radio, krásné ránko.
1: Před chviličkou jsme v ranním updateu slyšeli, že 77% Čechů zůstane během léta v Čechách, ale to se vás týkat nemusí, protože tady máme soutěž, která vám může to léto změnit.
2: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Luxusní dovča za 40 tisíc, to je hlavní výhra, je to dovča od společnosti Invia, kterou vyhraje někdo z vás. Máme tady virtuální letadlo, dohromady 6 řad a 6 sedadel v každé, A až F. No a někde tam to jedno jediné výherní místo je a to se právě teď pokusí najít. Marcela, Marcelko, krásné ráno.
3: Krásné ráno.
1: Ahoj.
0: Krásné ráno, zdravíme do Horšovského Týna.
3: Ahoj.
0: Tak zeptám se tě, hodila by se ti taková dovča za 40 tisíc?
3: Hodila, bylo by to skvělý.
0: Tak to je fajn. No tak na tobě je tipnout sedačku, řadu a číslo sedačky.
3: No, tak tipuju 66B.
1: 66?
0: Máme 6.
3: 66B.
0: Máme 6 řád, 1 až 6 a A až F.
3: Jo, tak takhle. Jo, takhle, já myslel ty sedačky v letadle, že jich tam je hromadu.
0: Ne, úplně v poho, takhle.
1: My
0: si,
1: tady máme svoje letadlo.
0: Jsi první soutěžící, takhle, jo. Myslím si, že teďka to zvákneme. Takže A až F a 1 až 6.
3: Takže 4B.
0: 4B říkáš. 4B.
1: Ano. Koukám tady na to.
0: 4B. Tak my na to koukneme. 4B. Marcelko, dovča za 40 táců to dneska není, ale...
1: Ale máme tady pro tebe aspoň nějakou takovou menší dílčí výhru. Člověče, nezlob se, Marcelko. Jakože opravdu, máme tady hru Člověče, nezlob se. Nezlobíš se?
3: Ne, pohodě.
0: Tak člobr...
3: To budeme plánovat jinou, no.
0: Tak to člobrde se hodí na dovči, že jo, kterou teda teďka nevyhráváš, ale samozřejmě můžeš to zkusit v průběhu, když se ti podaří dovolat, rádi tě uslyšíme. Tak Marcelko, krásný den a třeba příště.
3: Krásný den, zdravím.
1: Ahoj.
0: Tak další šance v 8.50. 8 hodin 50 minut můžete třeba právě vy vyhrát dovču za 40 táců.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Tuzemským firmám se letos zatím moc nedaří. Jen od začátku roku vyhlásili soudy v Česku na 255 firemních bankrotů. To je vůbec nejvíc od předcovidového roku 2019. Tradičně nejvíce společností zbankrotovalo v Praze, následoval Jihomoravský kraj. Na druhém konci spektra je potom Vysočina, Karlovarský a Liberecký kraj. Včerejší počasí opět přepisovalo historické tabulky. Rekordy pro 24. květen padly na zhruba 2/3 stanic. Vůbec nejtepleji bylo, stejně jako v sobotu v Doksanech na Litoměřicku. Teploměr tam ukázal bezmála 32,5 stupně. Tropické teploty očekávají meteorologové i začátkem tohoto týdne. Václav Moravec by mohl platit pokutu. Bývalý moderátor České televize se měl podle veřejnoprávního média dopustit konkurenčního jednání. To když minulý týden oznámil spuštění své nové zpravodajské platformy. Moravec ale už dříve uvedl, že po konzultaci s právníky považuje konkurenční doložku za neplatnou. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Lidé v Lounech rozhodli. U řeky Ohře budou relaxační schody. Projekt zvítězil v letošním hlasování obyvatel města. V aplikaci Munipolis získal v anketě Rozhodujeme s vámi celkem 308 hlasů a s výrazným náskokem se tak stal vítězným návrhem letošního ročníku. Do hlasování se zapojilo rekordních 632 lidí, kteří vybírali z celkem 6 návrhů. Maximální teploty na severu Čech dneska letní. Budou se pohybovat mezi 25 až 29 stupni. Bude jasno nebo skoro jasno a foukat bude slabý vítr.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
11: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Krásné pondělí.
13: Krásné ráno všemu lidu.
14: Snídaně šampionů.
12: A taky Davidovi, ahoj Dave.
15: Ahoj, ahoj.
12: Ahoj, ahoj Dave. Tak před malou chvílí jste zkoušeli vyhrát poprvé zájezd v hodnotě 40 000 korun. V našem virtuálním letadle jste tipli sedačku 4B, tato nebyla, tak další šance připomínáme v 8.50, tak tady určitě s námi buďte. Co pro vás máme teď? Liquido, narkotik, tím začínáme další hodinu, hezké ránko.
11: Hit Radio Nord Music.

0: Narkotik Liquido, takhle vám hraje pondělní Hit Radio. 7 minut po 7 vám přejeme fantastické ráno.
1: Blíží se období svadeb a možná se někdo byl teďka o víkendu stejně jako já na rozlučce se svobodou. Ne mojí teda, bohužel. Nicméně byla to pro mě vůbec první rozlučka se svobodou a já to znám z vyprávění a z filmu a z odkudkoliv, takže prostě ta nevěsta třeba plní nějaký ty úkoly, že jo, vyfoď se tady s policajtama, tady udělej kotrmelec, tady zbal tohodle a tohodle. Taky samozřejmě hrozná vylej.

0: bohužel, že to nebyla tvoje rozlučka se Svobodou. Já tady ten záznam vystřihnu, jestli teda dovolíš, já to pošlu Kubovi hnedka po vysílání.
1: Ne, toho odrodíš.
0: Odrodím. Promiň, já nikoho rodit nebudu. Jako vím, že pondělní ráno byl teda trochu porod jako vstát, ale to podle mě to po mně nechtěj.
1: Tak co ty rozlučky, Vaši?
0: Takže počkej, takže žádná pártoška, jako že byste prostě... Hey!
1: Kámoška je dost introvertní, ale i nám to sedlo, jo, vlastně neměli jsme žádný nějaký věci v hlavě, jak by to jako mohlo vypadat a bylo to strašně super, moc jsme si to užili i takhle bez kalby.
0: Tak to jste byli v klidu, já si myslím, že na některý jako rozlučky se Svobodou mi se měl zavíst zbroják, protože já když takhle potkám skupinu 10 podnapilých jako holek s nápisem Team Bright, tak...
1: To nám říkali na tom obědě, říkal nám to číšník, že včera předtím tam byla taky nějaká rozlučka a že teda v životě neviděl jako ani chlapy takhle vylitý, natož jako ženy, jo. Ale vlastně každý, ať si to má, jak chce.
0: No jasně, no tak jak jste prožili rozlučku se Svobodou vy, potažmo, jak si představujete vaši rozlučku se Svobodou? Protože já jsem se Svobodou ještě neloučil.
1: A tak na nějaký si možná byl, ne? Na nějaký rozlučce.
0: Ale člověče,
1: ne?
0: Počkej, nebyl, no. Nebyl. Takhle, já nemám moc kamarádů.
1: No jo, to mě mohlo napadnout.
0: Takhle no. Co David?
2: Hele, já to tak ještě nikdy nezažil a mně osobně to přijde prostě trapný z nějakého důvodu. Mm. Jako strašně americký, jako jo, ty všichni se musíme strašně bavit, všichni se musíme strašně vypláchnout. I když samozřejmě existují asi nějaký výjimky, jak teďka Jasmin popisovala, ale pro mě to prostě není úplně.
0: Mm-hmm. Zdravím Evu, která poslouchá taky teďka ráno. Tak pojďte nám dát vědět, chcem to vědět od vás teda, jak jste prožili vy vaši rozlučku, anebo jak si ji představujete. WhatsApp 777937777, budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku, budeme samozřejmě rádi i za zprávu. Teď další hity, tohle je Leony. Hezké ráno, zítra rádio.

0: Pitbull, Kesha, Timber, takhle vám hraje pondělní Hit Radio ve 7:45. Hezké ránko.
1: Před malou chvilkou jsem vám vyprávila o rozlučce se svobodou mojí kámošky, která probíhala včera. Byla to jiná rozlučka, než známe z filmů, ale byla skvělá, bez úkolů, bez alkoholu a podobně. Prostě krásný společný den, minigolf, autodromy, obídek, kavárna, prostě holčičí den. A zajímalo nás, jak by měla vypadat vaše rozlučka, nebo jak vypadala.
0: Píše třeba Radek. Ahoj, taky jsem rozlučku neslavil, taky se mi to moc nelíbí, raději jsem trávil volný čas se synem a s budoucí manželkou. Hezký.
1: To je hezký.
0: Taky další zpráva, dobré ráno, tak já měl tu klasickou rozlučku, kamarádi, brácha, pití, strip a hezká vzpomínka na tu celou noc. Bylo to boží a když na tu noc někdy zaspomínáme, tak se všichni řežeme smíchy.
1: Máme tady i hlasovku od Tomáše.
0: Od našeho Tomáše. Už to pouštím.
2: Ahoj, tady Tomáš. My jsme měli rozlučku se svobodou jako fakt hodně drsnou. V těch devadesátkách. Obrazili jsme 4 podniky. Pak nakonec jsme skončili ve sparingu na diskotéce. Jo. Úplně našrot.
0: Tak a dál už se to pustit nedá. Dál už to nejde.
1: Bohužel. Pak je tu zpráva od Janči. Ahoj šampioni, moje rozlučka se svobodou byla naprosto úžasná. Skvělá banda holek, spousta smíchu, zábavy. Jediné, co bych asi vymazala, bylo překvapení v podobě striptéra, když jsem myslela, že se propadnu, ale i to jsem přežila. Když jsem se vdávala, tak mi bylo 27 a kdybych se vdávala teďka, tak vím, že by rozlučka byla daleko klidnější. To chci říct s tím striptérem. Prosím vás, slyšela jsem od hodně kámošek, že třeba nechtěli striptéra. A stejně ta parta kámošům nebo kámošek ho tam dala. To samý v mužském případě, jo. Chlap to nechtěl, ale kámoši to porušili, i když si to nepřál. A to mi přijde blbý. Když si to někdo přeje, tak OK, ale když si to nepřeje partner nebo partnerka, tak většinou i z respektu k tomu druhému. A když to ty kámoši porušejí, tak mi to přijde blbý.
0: No jasně, ale co s tím má pak takový jako chlap dělat, že jo? Když říká, že to tam nechce a teďka ty jeho kámoši tam prostě něco takového dotáhnou, jo, tak jako jak vypadáš před těma chlapama? Řekneš, ale kluci, to ruším. Já tady s váma dneska nebudu.
1: No chyba není na jeho straně samozřejmě, chyba je na straně přátel, přesně. Takže respektujte.
0: Co dělal? Jak dělal? Ona dělala. Co se
3: já tady mám zajímavost, že kořeny tady z těch rozlušek se svobodou sahají až do starověku. Už v pátém století před naším letopočtem si muži ve Spartě zpříjemňovali ten odchod toho jejich kamaráda nebo druha do vztahu tím, že popíjeli, veselili se a tak dále.
1: Aha. Tak jsme se aspoň dovzdělali.
0: Hezký, tak dovede, děkujeme. Tak vy, kdo plánujete nějakou rozlučku, ať se vám vydaří přesně podle vašich představ a chlapy, prosím vás, když vám ten váš kamarád řekne, že tam nikoho nechce, tak mu tam nikoho neto. Jako pojďte. Miles Smith, Stargazer, dneska ráno.
4: Jsem

0: A Miles Smith, krásné ráno, 7 hodin 21 minut. Festival Hrady.cz se blíží. Kdo byste na něj chtěl vyrazit gratis, zůstaňte u rádia. V rychlé pětce, chvíli po půl osmé, budete soutěžit o dvě univerzální vstupenky, tak na to rozhodně počkejte. Co od nás za malou chvíli z muziky, třeba tohle Cizí zeď, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo následíte za volantem, přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
6: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
7: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby, vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
8: Blaze se vrací na městský stadion. Tým amerických fotbalistů z Ústí nad Labem v polovině základní části letošní sezony zatím nepoznal porážku a vede tabulku druhé ligy. Další zápas čeká Blades už v neděli 31. května, kdy na městském stadionu v Ústí nad Labem vyzvou hráče Prague Lions. Přijďte si užít odpoledne plné emocí a zábavy pro celou rodinu. Výkop v 15 hodin.
9: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
10: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
9: Všechno najednou?
11: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
12: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Hit Radio. It makes me feel...

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Záchranné složky zasahují v Mostě opatrně na třídě budovatelů poblíž Kauflandu, kde došlo k požáru a silnice je tam teď úplně neprůjezdná. Jezdí se dočasně po objízdné trase.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Bude půl osmé, ladíte pondělní Hit Radio, tohle byla Cizí zeď. David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Chyť ho, když to dokážeš. Mladíčký pilot Formule 1 Andrea Kimi Antonelli má na svém kontě už čtvrté vítězství v řadě. Letošní ročník tak vede už o 43 bodů, je mu teprve 19 let. Fanoušci Shreka se mají na co těšit, tvůrci totiž oznámili, že pracují hned na dvou pokračováních, čeká je navíc samostatný film o oslíkovi a třetí snímek o kocourovi v botách. 124 milionů korun, to je částka, kterou vyhrál šťastlivec ze Spojených států v loterii. Dlouho přitom neměl o výhře ani tušení. Vyzvedl si až 8 dnů před vypršením lhůty.
0: Tak to měl docela štígro. A nechával to schválně nakonec, anebo nemohl najít tiket, víme?
2: Tiket zapomněl v kapse,
0: jasně.
2: Ale provozovatelé ty loterie tak strašně naléhali na to, aby toho vítěze našli. Furt opakovali, koupil to tam a tehdy na tady z té konkrétní benzinové pumpě. Až ten vítěz si řekl, tak já to půjdu zkontrolovat.
0: Třeba to byl miliardář a řekl si, hele, to mi za to fakt nestojí nějakých 120 milionů. Co? A tak víte co, tak já se jim vozvu, já tam půjdu. Hezká výhra, nicméně pěknou výhru pro vás máme nachystanou i my v rychlé pětce. Celý tento týden vám budeme rozdávat dvakrát univerzální vstupenku na jednu ze zastávek festivalu Hrady.cz dle vašeho výběru. Tak pokud byste chtěli vyrazit zadáču na Hrady, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ránko, jsme Hit Radio.

0: Miley Cyrus, End of the World, takhle vám hraje pondělní Hit Radio 7.34. Krásné ránko. A jdeme soutěžit. Rychlá
1: pětka. Tento týden v Rychlý pětce soutěžíte o dvě univerzální vstupenky na jednu ze zastávek festivalu Hrady CZ. I na tom letošním ročníku vystoupí naprostý špičky český i slovenský scény Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, MIG 21, Tomáš Klus, Leny, Rytmus, Vypsaná fixa a mnohem víc dalších.
0: O tohle si zámi za soutěží Simčas, Ostravej, krásné ráno.
2: Vám také krásné ráno všem.
0: Ahoj. Krásné ráno. Simča, ty jsi mi řekla, že tě někdo hrozně vytočil a že nevěříš tomu, že tě voláme. Vidíš, tak ten, jako ten vesmír funguje, tak myslíš, že to zachrání případná výhra, to tvoje naštvání?
2: No, 100% to zachrání, uvidíme s mým štěstím na těch 5 otázek, no.
0: Tak, když tak pomůžem. Tak pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jaká 3 čísla má v označení slavný britský agent?
2: 007.
0: Přesně tak.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Simčo, budeš vědět, jaká planeta naší soustavy má kolem sebe nejvýraznější prstence?
2: Neptun?
0: Jinak.
2: Ježíš.
0: Sat.
2: Já jsem Saturn. Já jsem se úplně...
0: Já jsem taky Saturn.
4: Saturovaný.
0: Pojďme dál.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Teď už nesmíme chybovat, jo? Která země sousedí s Českou republikou na jihu?
2: Na jihu. Pane Bože, Rakousko.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Simčo, doplň název známého songu od kapely Miraj. Když nemůžeš...
2: Tak přidej víc.
0: Jo. A poslední, 5. otázka.
1: Jakou měnou se platí na Slovensku?
2: Euro.
0: Jo! Simčo. Je to tak.
2: Víte, jak se stydím, já jsem pedagogický pracovník a nemohla jsem si vzpomenout na Saturn.
1: Ale jenom nemohla vzpomenout. A prosím tě, s těma dětma, to je jasný, člověk má pak hlavu úplně jak balón.
0: Takhle, Simčo, i kdybys neodpověděla ani na jedno, já bych ti to dal, abych ti zlepšil den, když tě teda někdo naštval. Je to tvoje. 2x listky na Hrady. Ty jsi z Ostravy, takže Hradec nad Moravicí je tam nejblíž vlastně k vám, že jo?
2: Ano, přesně tak.
0: Koho vezmeš sebou? Už to máš naplánovaný nějak?
2: Ano, vezmu manžela, protože jsme Daniela Landu viděli, naposledy jsme se poznali, to bylo 42. Teď máme 3 děti, je mi 37, takže...
1: Takže oživíte takhle nějaký první randíčko vlastně?
2: Nevím, jestli první randíčko, ale s třema malýma dětma a další má 16 ve třídě, třeba oživovat, když se dá.
0: Simi, to bude super, tak gratulujeme, lístky posíláme, moc si to užij a zase někde ozvi. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Dobře, díky moc, krásný den všem.
0: Taky, ahoj!
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Lost Frequencies a Zonderling Crazy na Hit Radio v 7.40. Tohle je pondělní snídaní šampionů.
1: Možná někdo z vás právě teďka venčí svýho psa a ani netuší, že se tím prodlužuje život. Podle studií mají pejskaři v průměru o 2700 kroků denně víc, než ty, kdo pejska nemají. Mají méně stresu a dokonce teda až o 24% nižší riziko úmrtí.
0: Myslíš, že nás poslouchá někdo u venčení psa teďka, že nás má třeba nahlas z nějakého repráčku? To počkej. Přines! Sedni! Sedni! Takhle, až vám teda pes něco rozkouše, nebo se vám třeba doma vyčurá, nebo vás poskáče, když budete mít ťapky od bláta, tak klid, protože tohle je teda váš recept na nesmrtelnost.
1: No hlavně, až vás bude ráno zase brzo ráno tahat z postele, že jo, tak vlastně to dělá pro vás.
0: To je pravda.
1: No.
0: My to taky děláme pro vás. Jasmin, abort!
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
7: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května. Naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Neprůjezdná dál zůstává mostecká třída budovatelů. Hasiči tam zasahují u požáru, jezdí se proto okolními ulicemi. A pozor taky v Liberci, kde dopravní omezení čeká v Husově ulici.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Za 7 minut 8 hodin takhle vám hraje pondělní hit rádio My Chemical Romance. Schválně, jestli jste se už někdy snažili dostat z nějakého průšvihu tím, že jste předstírali, že nemluvíte svým jazykem. Co? Tohle se řeší v Německu, průvodčí ve vlaku ztratil trpělivost s lidmi, kteří nemají jízdenku a vymluvají se klasickým já nerozumím. Jo? Zahlásilo to do vlakového rozhlasu a i když tady by ten příběh mohl skončit, jakože se vlastně nic moc nestalo, tak průvodčí ho teďka vyšetřujou kvůli stížnostem, že šlo o rasistický útok na cizince.
1: Já tohle nechápu, on si samozřejmě stěžoval i na další jako výmluvy, typu nevěděl jsem, nikdo mi to neřekl. Takový ty věci, co opravdu lidi, když nemají lístek a chtějí se na něco vymluvit, tak říkají. Já v tom nevidím vůbec nic špatného, ne v tom, že to oni říkají, ale v tom, jak se zachoval vlastně ten průvodčí. Protože co máš dělat jako?
0: No, co máš dělat, tak on dělá svoji práci, že jo? Takže teďka no. Zběžný kontrol lístku je skandál. Já si myslím takhle, jestli ho nevyhodí, což mu fakt přeju, protože mi tohle přijde absolutně osobně postavený na hlavu. Tak podle mě příště bude hlásit, že lístky nekontroluju, abych tady náhodou někoho v tomhle blbém vlaku neobvinil. Jo?
1: To ti sedí tahle role, ale.
0: Myslím, že bych udělal průvodčí.
2: No,
0: tak jo. Hele, pojďte, ukažte lístky, štípeme a hrajeme Kylie Minogue.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Rituals vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v galerii Teplice. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sucho v Česku pokračuje, nepomohly mu ani rekordní teploty o uplynulém víkendu. Ve střední a severozápadní části republiky proto včera platila výstraha před požáry. Hasiči apelují na veřejnost, aby nerozdělávala oheň, a to především v lesích. Nedoporučuje se ani vypalování trávy, odhazování nedopalků nebo používání přenosných vařičů. Cestování na dovolenou by se nám mohlo zkomplikovat, a to v případě, že sebou vezeme powerbanku. Letadlo společnosti EasyJet muselo na cestě z egyptské Hurgády nouzově přistát, a to kvůli elektronickému zařízení, které mohlo představovat nebezpečí požáru. Mnohé letecké společnosti zpřísnily pravidla týkající se powerbank a často vyžadují, aby byly v příručním zavazadle. Ebola se v Africe opět hlásí o slovo. Zdravotníci registrují v Kongu, které je ohniskem poslední vlny, už více než 900 podezření na nákazu. Světová zdravotnická organizace se ale už dříve nechala slyšet, že je malé riziko, že se epidemie eboly z Afriky rozšíří globálně. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Litoměřická galerie na zdi zahájila novou sezónu. Veřejný prostor už zdobí první dílo. Komiksově laděné dílo litoměřického autora Davida Šárika bude na zdi k vidění až do konce října. Galerie na zdi v Litoměřicích prezentuje současné umění ve veřejném prostoru a jejím cílem je dlouhodobě oživovat městské prostředí. Najdete ji na zdi Domu kultury u vstupu do parku Václava Havla. Letní počasí na severu Čech pokračuje. Poslední květnový týden začneme s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 29 stupni.
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
14: jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Krásné ránko.
16: Krásný pondělí vám všem.
17: Snídaně šampionů.
15: Vstupujeme do třetí třetiny pondělní snídaně, jsme rádi, že jste u toho s námi, krásné ráno.
16: A rozhodně s náma i zůstaňte, protože tady budeme mít zajímavýho hosta, pobavíme se o slow fashion, o novodobých second handech a akci, která je největším pop-upem výběrových sekáčů.
15: Počkejte na to, teď další muzika, Shakira Waka Waka, dobré ránko.
18: Hit Radio North Music,

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Shakira, Waka Waka, 8 hodin 5 minut. Slíbili jsme hostam, už je tu s námi Petra Jačková. Péťo, krásné ráno.
1: Krásné ráno.
0: Krásné ráno. Jaké bylo ránko, jaká byla cesta sem do rádia?
1: Celkem v pohodě.
0: V pohodě. Ještě
1: počasí snesitelný, uvidíme, co přijde.
0: Takže venku je příjemný, než tady vevnitř. My tady máme 28 stupňů, takže venku je chladněji. Peťo, ty stojíš za Lovers Marketem, na který se můžeme přijít podívat tento pátek a v sobotu do Garbe v pražských Holešovicích. Kdyby si měla tvými slovy popsat posluchačům, co to vlastně Lovers Market je?
1: Lovers Market je takový pop-up, řekneme, asi největší tady v České republice českých second-handů. Je doplněný o lokální značky, o designéry, je tam skvělý jídlo, pití, atmosféra, DJs, takže dá se tam užít celý den klidně, oba dva dny. A vlastně chtěli jsme tím docílit to, aby jsme lidem ukazovali trošku jiný druh nakupování módy.
2: Co vlastně znamená ten výběrový second hand, nebo jak si můžou být lidi jistý, že tady najdou vlastně teda ty dobrý kousky?
1: Tak asi to všichni znáte, nevím, možná řekněte mi schválně, jaký máte nějaký případný předsudek proti nakupování v second handech.
2: No tak já, když jsem byla malá, tak já jsem myslela, že je to taková jako blešárna, hrabárna. A teďka vím, že to tak není, spousta mých kámošek tam nakupuje, v jednom vlastně sekáči výběrovým jsem byla i s tebou před rokem, takže vím, že to tak už není, ale stejně někde hluboko v hlavě to člověk má, podle mě.
0: Tak já to mám úplně jinak, protože moje mamka má obchod s oblečením a má tam vlastně napůl sekáč a vlastně napůl nové, jo? Takže to má tak prokombinované, takže já s tím jsem úplně v pohodě, takže nějaký kousky od ní mám taky.
1: Tak to je super, že jsme tady ukázali oba dva ty pohledy, protože opravdu v lidech to ještě hodně je a proto jsme vlastně začali dělat Lovers Market, aby jsme ukázali, že už to tak dávno není. A chápu, že třeba ne po celé České republice, ale zrovna tady v Praze těch výběrových second handů je ohromně moc. Všichni známe takové ty řetězové, kde prostě máte vše za 50, za 100 a podobně, ale pak jsou tady second handy, kdy zatím většinou stojí nějaká jedna osoba a opravdu vybírá ty kousky, co tam jsou, jaké mají materiály. Jsou tam velice často i takové ty značky, co známe z pařížské, takže opravdu si tam můžete sáhnout na krásné kousky, originální kousky a je tam zatím kvalita. A kdybych vám neřekla, že to je second hand a do toho obchodu půjdete, tak to vůbec nepoznáte.
0: Co je, Peťo, za tebe takový největší problém vlastně vůbec jako dnešního nakupování všeobecně?
1: Tak přesto, že kromě Lovers Marketu máme agenturu, takže na sociální sítě živí, tak se budu trochu rouhat, ale někdy bych je vypla, protože ty trendy, co tam vznikají, tak samozřejmě na to mají obrovský podíl. Takže se řekne, no teď frčí, nevím, široký kalhoty, teď frčí černý topy a vidíme to hlavně u mladých lidí, jak u kluků, tak u holek, že najednou vidíme, že jsou všichni stejní. Což si nemyslím, že je jenom problém mody, ale obecně, když někdo začne chtít být stejný, tak už to trošku zavání jako průserem. Tady si myslím, že ta trendovost a ta rychlost té módy je ten největší problém. Protože dříve se udělalo pár kolekcí, ale dnes už je to o tom, že jsou třeba na týdenní bázi. Móda nebo fashion se převáží letadly, je tam prostě obrovská zátěž pro planetu a hlavně ty materiály, které se teď používají a ta nekvalita je ten velký problém.
2: My na Lovers Marketu najdeme teda samozřejmě udržitelnou módu naopak. Jaký tam budou značky, nebo spíš kolik značek, vlastně na co všechno se tam můžeme těšit? Tu najdeme teda samozřejmě udržitelnou módu naopak. Jaký tam budou značky, nebo spíš kolik značek, vlastně na co všechno se tam můžeme těšit?
1: Tak

0: jako, co tam všechno, vlastně všechno ten návštěvník může zažít, kromě toho, že se tam může odnést teda nějaký jako zajímavý kousek.
1: Tak my si troufáme říct, že tam můžete klidně strávit celý den. A na ten prostor je opravdu unikátní. Garbe, je to bývalá elektrárna, je to nádherný industriální prostor, takže má to super atmosféru. A letos my vždycky děláme tu jídelní zónu s Dudes and Barbies, mají například Nitroblok kavárnu, co hledáme, no a podobně, takže kdo zná, tak ví, že nějaká kvalita už je tam zaručena. Ale to jsme si pro ně představili takový challenge, protože my máme ve znamení, neptejte se, proč, prostě se nám to líbí, gepardy. A letos jsme je donutili, protože ano, Instagram opět mi ukázal, udělat gepardí chleba, například. Oni mají skvělý kváskový chléb, ale má gepardí vzor na sobě. A tady takové různé blbovinky, ale samozřejmě bude tam skvělý pití, máme tam jak alko, nealko, samozřejmě u nás vždycky nesmí chybět proseko, nenabádáme k alkoholismu. A máme tam samozřejmě to jídlo, tak jak ta móda je kvalitní, z kvalitních surovin a je to hlavně moc dobrý.
0: Tak my připomínáme, že na Lovers Market můžete dorazit tento pátek a v sobotu do pražských Holešovic. Zůstaňte s námi, Petra Jačková je naším hostem a za chvíli se vydáme do českých sekáčů. Teď hodiny na Hit Rádiu, hezké ráno.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: 8 hodin 13 minut, tohle jsou hodiny. A pondělní Hitrádio posloucháte Snídaní šampionů. Máme tu stále hosta Petru Ječkovou. Peťo, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Stojíš za Lovermarketem, na který se mimochodem můžete přijít podívat už tento pátek a v sobotu do Garbe v pražských Holešovicích. Moc vás tam zveme.
1: Peťo, kdy začal takovej ten sekáčovej převrat, o kterém jsme se tady

0: bavili, že už ho lidi ten second hand začínají vnímat nějakým jiným způsobem. Protože je to celkem boom teďka.
1: Je vlastně zajímavý, že teď nedávno jsem viděla nějakou hitparádu, že v UK už Vinted je, myslím, druhá největší jako prodejní platforma, že už přeskočili, myslím, jenom Primark byl před ním, bohužel, pořád, ale že už opravdu se ta secondhandová móda dostává jako čím dál víc, ale zároveň si pojďme trošku říct, že je to ještě nějaký jako boom a trošku nějaká bublina a u nás to ještě jako za stolik není, u nás pořád trošku převládá ten pocit toho, že jsou to ty hrabárny. Ale my vlastně Lovers Market už děláme 5. rokem a vidíme tu velkou změnu mezi těma lidma. Každý rok tam přichází víc lidí mění ten mindset a je to jako strašně fajn. Ale já jezdím hodně na inspiraci do Itálie, konkrétně do Milána, taková jako meka toho a tam pořád vidíme, že prostě to ještě může být někde jinde, protože tam chodí od dětí po seniory a tráví tam celý den a je tam jako neskutečně moc lidí.
2: Kdybys měla, Peťo, z tvého pohledu porovnat, jestli teda spíš lidi chodí do sekáčů šetřit a nebo hledat originální kousky, tak jak to je dneska za tebe?
1: Myslím si, že to je oboje. Možná, bohužel bych pořád trošku ještě tipla, že to bude to šetření, ale třeba i u té mladší generace, tam si myslím, že se to nedá paušalizovat, protože tam je hodně těch jako subkultur, určitě to vnímáte i třeba v hudbě, tak někteří jsou úplně jako jenom sekáče, jenom přešívají si věci, dělají nějaké reuzy a z toho je další část, která vezme Shein, Temu a jede to od vrchu dolů a prostě objednává jeden balíček za druhým, protože zas viděli nějaký haulíček u influencerky. Takže myslím si, že to je pořád na obou dvou stranách a ten trend jako celosvětově není dobrý. Jo, nemůžeme pořád říct jako jup, už všichni nakupujeme v sekáčích.
0: No, jak hodnotíš vlastně to nákupní chování nás Čechů? Jakože myslíš, že si uvědomujeme konečně, co nosíme a chceme se nějak starat o tu planetu, nebo že je to většině Čechů konkrétně pořád jedno?
1: Ráda bych řekla, že je to lepší, ale nemyslím si to. Pořád jako si myslím, že je to většině Čechům jedno. Obecně si myslím, že většině Čechům je jedno móda. Tím bych jako začala a že to je pořád tady brané víc jako povrchní záležitost, jako něco, na čem nezáleží, do toho my máme rádi tu funkčnost. Jak už jsem párkrát řekla, jsme takový outdoorový národ. Takže více řešíme praktičnost, než jako, že bychom řešili, že to je nějaký jako způsob vyjádření, anebo že řešíme materiály, ale určitě se to lepší.
2: A Peťo, dá se podle tebe být jako zároveň trendy a zároveň udržitelný?
1: Jo, určitě. Určitě a naopak jako ty trendy se pořád točí v nějakých cyklech, jo. Takže já to teď vidím, že mladá generace nosí šustákovky, nosí různé věci, které já už jako nesnáším, protože jsem je už kdysi nosila a jim to přijde strašně cool, takže občas vytáhneme z šatníku něco, co se do toho trendu zase vrátilo. Vidíme to všichni, že se to nějak jako opakuje. A tím, jak je to rychlý, tak vlastně v těch second handech se už taky ty trendy všechny jako nacházejí. Takže určitě se jde oblékat trendy a já zase říkám, víc než trend je to, aby nám to slušelo a aby to bylo kvalitní.
2: Máme vlastně takhle doma udržitelný sako po dědovi, jo, to vlastně odnosili všichni, ještě někde by se určitě našlo, jo. Takže držíme tu udržitelnost taky.
0: Kdyby nás teďka poslouchal někdo, kdo zatím jede fast fashion, ale třeba ho oslovilo tohle to všechno, co tady řešíme a chce začít žít jinak, tak co bys mu poradila jako první věc?
1: Tak a jedna bych poradila i to, ať se trošku vzdělá v materiálech, protože tam si myslím, že to všechno jako začíná, protože důležité je, aby nám v tom oblečení bylo dobře a ty materiály na to mají velký vliv. Teď přichází teplý počasí, takže když si na sebe hodíte polyester, není to úplně jako super záležitost.
0: Takže nějaký len?
1: Takže nějaký len, i ta bavlna, ale máme i viskóza, prostě těch materiálů poměrně víc. U té bavlny máme zase občas trošku problematiku, že tam je neskutečná spotřeba vody, padá tam ohromně moc chemie, takže zase už vybírejte třeba nějaký certifikovaný bavlněný věci, který se vyrábějí šetrně, protože neznamená to, že když máte bavlněný tričko, tak je to možná fajn pro vaše tělo, ale zase pro tu planetu to taky není vždycky úplně jako ideální, takže začít se zajímat o materiály, i tak nějaká taková vnitřní psychologie, co mi vlastně sluší, v čem se cítím dobře, abych nepodléhala právě těm trendům, který jsou tak strašně rychlí. No a pak projít šatníky, podívat se občas, co mají přesně tady po babičce, po dědovi, tesaka, všechno se to vrací, vymyslet nějaký doplňky, ono to vždycky ten outfit oživí, no a podívat se, jestli v okolí jsou nějaký fajn sekáče a třeba takovej tip. My občas s holkama od nás z agentury si uděláme takovej swapík, vyměníme si věci mezi sebou, to tričko, co mám na sobě, mám taky dlouho od mojí kolegyně, říkám, už bys mi ho mohla dát, tak 2 roky jsem jí jako prosila, tak už ho mám. Takže i takovej swapík mezi kamarádkama je někde vlastně strašně fajn a jsou to takový jako vlastně nejudržitelnější a nejrychlejší momenty, jak se k tomu dostat.
0: Skvělý.
2: Tak Peťo, Lovers Market už tento víkend v pražských Holešovicích. Teď máš jedinečnou možnost tam pozvat a nalákat všechny naše posluchače. Je to tvoje.
1: Tak já bych vás chtěla pozvat do Garbe Holešovice. Adina, je to unikátní, nádherný industriální prostor. Bude naposledy otevřený, takže máte jedinečnou možnost se tam podívat. Budete mít možnost se podívat na krásné oblečení, které nepoznáte vůbec, že je ze second handu, dostat se k originálním kouskům za úplně jiný peníze, než kdybyste si je koupili původní nové. Máte možnost tam zažít skvělou atmosféru, budou tam DJs, bude tam skvělá hudba, jídlo, pití. A myslím si, že vlastně nejlepší je na tom ta atmosféra. No. Je to tam vždycky strašně fajn.
2: Říká Petra Ječková, Lovers Market, a samozřejmě komplet detaily na loversmarket.cz. Peťo, děkujeme za návštěvu a ať se akce vydaří.
1: Já moc děkuju za pozvání a všechny zvu vás samozřejmě taky.
0: Děkujeme, děkujeme. Těšíme se.
2: Měj se krásně, hezký pondělí, ahoj.
0: Ahoj.
2: Teď David Guetta na Hit Rádiu, hezké ránko v 8.20.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1 000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.

0: www.okim.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Se zdržením teď počítejte na dálnici D8. Omezení čeká na kilometru 35 ve směru na Prahu. Je tam pro poruchu odstavené osobní auto. Projíždějte tam proto se zvýšenou opatrností.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.

0: Něco lehce tanečního do vašich uší, Benassi Bros. Na Hit Rádiu v 8.31. Michal Smindavec s vámi. Davide, ranní update je tvůj.
1: Ranní update.
2: Mít psa se vyplatí. Jedním z mnoha důvodů je naše zdraví. Podle poslední studie mají lidé se psem v průměru až o 3000 kroků denně víc. Petřínská rozhledna dnes bude svítit modře, pražská dominanta tak symbolicky podpoří pohřešované děti. Česká metropole se tak připojí k iniciativě Blue for Hope, která usiluje o evropskou osvětu v této problematice. Animované filmy a seriály nesledují jen děti, ale taky dospělí. Podle posledních průzkumů tvoří zhruba 25% publika seriálu SpongeBob dospělí lidé bez dětí.
0: Což vlastně chápu, já teda nevím, jestli to máte podobně, ale ty pohádky jsou dělaný tak, že to pochopíš až jako dospělej.
3: Simpsonovi taky třeba, že jo?
0: No jasně,
3: to není
0: jako,
3: pro děti.
0: Je to jako, že primárně pro děti, ale jsou tam prostě gegy a vtipy, že si říkám, tyjo, tak tohle, když mi bylo prostě 10, tak jsem úplně nepobral.
3: South Park, všechny tyhle věci jsou pro dospělý.
0: Na to jsem koukal, že bylo 7, jasně.
2: Já jsem se schválně zeptal umělý inteligence, aby nám vytvořila jeden vtip, teda, aby se zasmáli jakože děti a uvidíme, jestli se zasmějou i dospělí a potom jeden dospělácký a uvidíme, kdo se zasměje. Já už jsem si to přečetl, takže myslím, že nikdo.
0: Takže počkej, už jsme na tom tak špatně, že jdeme říkat v rádiu vtipy, jo?
2: Je to tak, ještě od AI, no. Tak pojďme ten dětskej. No. Proč šel banán k doktorovi? Protože mu ujížděla slupka. Teď jsme měli teda osma děti, jasně.
0: A děti jsou... Tak to sedí. Tak a pro dospěláky.
2: Na dospělé. Objednal jsem si terapeutickou pizzu. Přišla bez síra a řekla, musíš se naučit být kompletní sám.
0: Jakoby, jestli nás poslouchá šéf, tak se musím, zítra nemusíme chodit, si myslím, no.
3: Ale ten první byl dobrý.
0: Hezký.

0: Evička na Hit Radio v 8.40. Dobré ránko, s vámi Michal, Jasmin, David. Mě by zajímalo, jestli jste někdy platili pokutu, která absolutně nedávala smysl. Máš tam něco takového, Jasmin?
1: No rozhodně. V tramvaji, když si koupím lístek, prostě, tak ty tam máš 60 sekund, aspoň tady, 60 sekund na to, než ti začne platit. A mně zbývalo třeba 10 sekund a revizor mi napálil pokutu, že takhle teda ne.
0: Ajajaj, takže pokutička. Jo. Tak to mi vlastně krásně nahrává k tomu, o čem se chci bavit. Takovouhle pokutu musel zaplatit švýcarský pár, jenom proto, že si jízdenku na vlak koupili se 17, respektive 32 vteřinovým zpožděním. A průvodčí jim napařil pokutu ve výši cca 2,5 tisíce a 3,5 tisíce chlapovi.
1: Ale jo?
0: Byl to pár.
1: Za 30
0: muž a žena.
1: Sekund.
0: Za 30 sekund, no, jasně, no. Velká nespravedlnost, ale já teda, mně se tohle stalo něco podobného, když jsem byl poprvé pendolínem, mám takový příběh, jo. Řekl jsem si, že si to užiju, těšil jsem se na to, měl jsem jet z Pardubic do Brna, koupili jsme si lístky, jeli jsme dva, sedíme, jedeme, přijde průvodčí, říká kontrola jízdenek, tak mu to dám a on, místenky máte? Tak jsem se takhle rozlít po tom vlaku, který byl úplně prázdný, a říkám, místenky? To je potřeba? A on, no to je potřeba. Říkám, nevím, já jedu pendolínem poprvé a vlastně vlakem ani nejezdím, protože z toho mám hrůzu. Já jsem teda tým autobus, když už teda. Tak mu říkám, co s tím uděláme? A on, no, to bude pokuta. Tak mu říkám, já to platit nechci, tak já na příští stanici vystoupím. A borec mi říká, tento vlak staví v Brně a ve Vídni.
1: Já, ale co na tom je jako špatně, pane bože?
0: Nevím, jako takhle, vy kdo jezdíte vlakem, určitě to víte, jo, ale představte si, že já jsem opravdu jel tím pendolínem poprvé a nevěděl jsem, že si musíš koupit místenku.
1: Když tam nikdo není, tak beru místo prostě.
0: Tak teď už to vím. Takže pokutka byla, no tak tohle byla pokutka, nicméně vy za chvíli můžete vydělat to, že posloucháte Hit Radio, protože za malou chvíli další šance pro vás vyhrát dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun. Tak zůstaňte s námi.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je, a dovolená z Invi za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
7: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na fosení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
14: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby, vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce Klášterec.

0: Rose, Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu v 8.49. Aha, a já se ptám, kdo z vás by chtěl vyrazit na luxusní dovolenou za 40 tisíc korun? O to hrajeme právě teď.
1: Máme tady takový virtuální letadýlko vlastní, v něm 6 řad, 6 sedadel v každý řadě a někde je tam jedno výherní místo a když vy ho tipnete správně, tak je dovolená od Invie vaše.
0: Takhle jednoduchý to je, hrajeme každý všední den v 6.50 a v 8.50, což je právě teď až do padnutí finální výhry. No a v případě, že se netrefíte, nebojte, máme tady pro vás nějaké výhry jako cenu útěchy. No tak pojďte nám zavolat právě teď 800 937 937 a dovolená za 40 klacků může být vaše.

0: Lukas Estrada, DJ Trips, Stephen Poole, Close Your Eyes na Hit Rádiu v 8.52. Další možnost pro vás vyhrát dovolenou za 40 tisíc.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Jak jsme říkali, máme tady vlastní letadlo virtuální, v něm 6 řad, 6 sedaček v každý z nich, no a někde tam je jedno volné místečko, který se pokusí najít Martina Sklatov.
0: Martino, dobré ráno.
3: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, dobré ráno, tak co myslíš, zasloužila bys si takovouhle parádní dovolenou za 40 táců od Invie, co?
3: Já myslím, že ano.
0: Kdo by ne, kor takhle při pondělku? No tak, Martino, na tobě bude vybrat v našem virtuálním letadle si místo. Když se trefíš do toho místa, kde je schovaná dovolená, vyhráváš. Případně, když trefíš jiné místo, tak tam možná čeká nějaká cena útěchy. Tak máme tady 6 řad a písmena A až F.
2: Mm-hmm. Tak co?
3: Tak já zkusím D6.
0: D6. To je dálnice v České republice, že? D6. D6. Tak jasně, co máme pod D6?
2: Martinko, sice to nebude dovolená za 40 tisíc korun a tahle výhra je tím pádem stále ve hře, ale získáváš dvakrát lístek na Marka Ztracenýho na Letenský pláni v Praze 7. srpna. To je taky super, ne?
3: Super, tak jo, děkuju.
0: No
3: super.
0: Není záž, tak lístky posíláme samozřejmě. Martino, hra pro tebe nekončí, když se tě podaří dovolat, rádi tě uslyšíme znova. A můžeš si sednout na nějaký další sedadlo, kde třeba ta dovča za těch 40 tisíc je. Domluveno?
3: Dobře, já to zkusím ještě. Díky moc.
0: Budeme rádi.
2: Měj se.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Takže můžete vidět, že vlastně ty dílčí výhry můžou být i za takovýhle.
0: Já bych dal možná malou nápovědu, kdo nás ladíte teď poprvé, tak připomeneme, že ráno v 6.50 padlo 4B, vidím to správně, a teď
2: 6D.
0: Tak si to můžete do vašeho virtuálního plánku zapsat.
2: Bude to i na webu Hit Rádia, samozřejmě tam se můžete taky kdykoliv podívat.
0: No tak.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Ray Dalton, In My Bones, tohle je pondělní Hitrádio snídaně šampionů. A my se s vámi jdeme rozloučit, slyšíme se?
1: Zase zítra od 6 do 9, tak se na vás budeme moc těšit.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte pondělí, my jsme Michal, Jasmin a David a zítra v 6.
1: Ahoj.
0: Čau, hezký den. Pa. Ahoj. Ahoj.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase Most Teplice, za Liběšicemi se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a policie, blokovaný je tam jeden pruh. A ještě je osmička na 54. kilometru směrem z Drážďan na Prahu, stojí tam porouchané osobní auto. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
8: Senkor.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: On air.
11: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. V Česku je dnes pomněnkový den, připomíná Mezinárodní den pohřešovaných dětí a symbolem je pomněnka. Má upozornit veřejnost na fenomén ztracených dětí, dětí na útěku, třeba kvůli domácímu násilí, nebo naopak i na hledání dětí, které si chtějí ublížit. Modře se například rozsvítí Petřínská rozhledna v Praze. Ceny ropy dnes prudce klesají, ztrácejí kolem 6% a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Irán se blíží k dosažení mírové dohody, a to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je blokáda Hormuzského průlivu. Chomutov nezbourá dům, na kterém se objevily praskliny. Jeden ze vchodů domu v Čelakovské ulici zůstává i po 3/4 roce uzavřený. Vrty ukázaly, že hlavní příčinou pohybu jsou špatně založené základy domu. Dům se ale podle odborníků dá zachránit. Stavaři navrhli posílení betonových základů a svázání domu ocelovým lanem.
4: Hokejový servis Hit Radia.
12: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa ve Friburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich dnešní soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16:20. Češi už mají postup jistý díky sobotní výhře Norů nad Švédy. Usilují však o jedno z prvních dvou míst ve skupině, s nimiž je spojená šance dostat do čtvrtfinále s našího soupeře a také možnost setrvání ve Friburgu místo stěhování do Curychu.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
3: Na severu Čech bude dnes převládat jasno nebo skoro jasno. Teploty 26 až 29.
15: Jo!
3: Na horách to bude do 23 stupňů Celsia. Takové bude počasí. A to, co tady řvalo, to už byl Dan Rakacký. Přidává se k němu taky Lucka. Zařvi něco.
12: Ona mlčí, no, klasicky.
1: Já,
3: při pondělku mlčí.
1: Pondělí, ano, je tady pondělí.
12: Klasicky při pondělí zabržděna.
1: Rozumíš, já prostě mi to trvá, než já, se rozkoukám,
12: ano, jo.
1: než se prostě rozmnu ty oči, já prostě nemůžu takhle rychle, na mě to je rychlej nástup.
12: Tak pojďme začít, startuje dopolední show LSD, řekni si to za chviličku.
4: Hit Radio North News.
12: Teď.
1: Takže, kdo to má jako já, no. Tak začíná pondělek trošku pomaleji, jo. Pozvolna, opatrně.
12: Jo,
1: není
12: jo.
1: Potřeba ten start na začátku týdne přepálit.
12: Přesně tak, ale my se teď tuto hodinu podíváme na to, co všechno se dělo o víkendu, bylo to hodně. Za chvíli se mrkneme, jaký byl koncert Sandry v Třebíjících, těšíme se a taky jsou tady Imagine Dragons právě teď.

0: vám divoko, alespoň na chvilku. No. Kateřina Marie Tichá a její Plamen. To bych vám všem přála. Samozřejmě na Hit Radio Nord Music s váma vaše LSD Lucka s Danem a přejeme vám krásný start do nového týdne.
1: A v tuto chvíli se ohlédneme za víkendem. Asi událost číslo jedna bylo to, že se uskutečnil koncert Sandry ve vinařství Johan V. Třebulicích a...
0: A my jsme tady minulou středu měli vzácného hosta, to byl majitel vinařství Třebívilce Johanové Honza Dinstl. A ten tady tak prostě z fleku do placu hodil dva lístky. A vy jste si zavolali a dovolil se Zdenda z Litvínova, který dva lupeny na Sandru vyhrál.
1: A pozor, tu má ještě lahé vína, protože měl narozeniny.
0: K tomu lahé vína, protože měl narozeniny, na Sandře byl a my teďka máme Zdendu s náma na telefonu. Zdendo.
1: Ahoj Zdendo.
0: Ahoj.
2: Ahoj Lucie, ahoj Dané.
1: Ahoj, ahoj, vítáme tě. Tak čekáme, jaký to bylo, zážitky.
0: Zážitky, povídej, pocity, dojmy, všechno.
2: Hele, bylo to jako na horský dráze, bylo to takové poetické odpoledne s překvapením, se šokem. Víno jsem samozřejmě vyfasoval, výborný, desetiletý,
1: tak,
2: ale abych vám přiblížil, jak to vlastně probíhalo, tak už jenom ten příjezd do toho jeho zámečku nebo do toho jeho vinařství, tak jsem si splet vchody a zajel jsem do VIP zóny.
0: Dobře.
2: Kde mě hned sekuriták několikrát kontroloval, jestli jsem na jménem seznamu, tak jsem mu ukazoval lísky, říkám, že určitě jsem dostal od pana majitele.
1: No.
2: Že hned jsem nahlásil heslo na víno, tak nevěděl co, byl takový zmatený trošičku, tak nás poslal zaparkovat, kde jsem málem utrhl u auta spodek.

0: Tak jsem tam přijel přes takový obrubník, taky jsme parkovali úsadu na trávníku, ale dobrý, v pohodě. Přišli jsme znovu zpátky ke vchodu a naložili nás hned do VIP auta, který nás odvezl 200 metrů do vchodu VIP. Takže tam jsem nahlásil opět svoje jméno, opět, že, jsem, jako, že by jsem chtěl to víno.
1: Já jenom vysvětlím posluchačům, z Denda měl tady od Honzy Dinstla takový pokyny, že má nahlásit heslo, své jméno a dostane víno k narozeninám.
2: Ano, na vstupu. Jo?
1: Aby to pochopil.
0: Přesně tak. Přesně tak.
1: Takže no, si nahlásil a zase nic.
0: Nahlásil a teď mě hledali na tom seznamu podle mýho jména, ukázal si, že nikdo nevěděl nic. Já to teda beru na sebe, protože jsem samozřejmě na té stupence měl jenom host a nevěděl jsem vlastně podrobnosti, co to ta stupenka vlastně znamená. Mm. Takže mě takovým slušnou formou odpoklonkovali zpátky do podhradí, kde jsem teda prošel tou žlutou zónou, kde jsem teda dostal i to víno a zůstal jsem vlastně ne ve VIP, kde jsem se samozřejmě těšil, protože jsem tam viděl svýho sušistu, kterýho jsem měl doma na narozeninách, tak ten na mě hned mával, že si dáme do trumpety. No ale bohužel, zůstal jsem v podhradí. Aha. Tak to bylo takový, jakoby ze začátku takový trošičku jakoby zklamání.
2: Hezký
0: start, ten začátek, ano. Ten start byl takový jako nemastný, neslaný, spíš tam jakoby procházka, moderátor zpovídal Ridyho, co se mu líbí na České republice a tak, protože neměli zřejmě nějaký připravený program. Ale pak přišel Jirka Pelnář se svým kvízem, což já jsem je říkal, no to snad není pravda, my tady budeme ještě dělat kvíz, ale to mě teda překvapilo, protože to bylo docela pěkně připravený přes nějakou tu aplikaci s mobilním telefonu. A dozvěděl jsem se spoustu nových informací. Třeba pro mě nejzásadnější informace byla, že Sandra a skupina ABBA byla vlastně nejúspěšnější a nejžádanější skupinou v Japonsku. Což skoro nikdo nevěděl při tom kvízu. Že udělala vlastně v Japonsku díru do světa. A já jsem si jak v duchu říkal, proč zrovna v Japonsku? Jako, protože jsem v Japonsku byl a vím, tam mentalita lidí tam jakoby, vím, jak to tam probíhá a co oni jako, jaký mají jakoby vkus.
2: Jo, jo.
0: Tak jsem to nepochopil. A pochopil jsem to v okamžiku, kdy Sandra vstoupila na pódium. A začala mluvit o tom, že má oční operaci. A že nás konečně vidí.
2: Wow.
0: Tak já jsem byl úplně v šoku, úplně jsem strnul, protože jsem slyšel Aťku Janouškovou. Včelku Máju. Nekecám,
1: a to myslíš, prostě... že souvisí s tím japonským, že za ten hlas si ji takhle zamilovali?
0: Přesně.
1: Že ona mluvila jako ona, jako tak japonsky, jako
0: ano,
1: jo, takhle.
0: Úplně jako ona. To bylo úplně úžasný, jako. Ona teď, a teď, když promítala vlastně na podiu ty svoje klipy z dob minulých, tak ona i ty oči a i tu vizáž vlastně měla jako ty jejich animáci, takže já se vůbec nedivím, že ona udělala v Japonsku takovou díru do světa.
1: Chudák Aťka Janoušková, kdyby tohle věděla, tak už mohla být slavná, viď?
2: V Japonsku.
0: Hele, Aťka Janoušková to mohla udělat díru do nebe, kdyby s ní zaspívala. Ale škoda třeba, já jsem si nespomněl na Káju Gota, škoda, že s ní neudělalo se Sandrou nějaké duet. Co se týče Včelky Máje, protože to by bylo taky velice úspěšný, hlavně v Německu, že jo, v německy mluvících zemích.
2: Dobře, Zdendo, a tak nám řekni pocity z té Sandry, jaký to bylo, ještě jsem se vůbec nedostal k tomu koncertu.
0: Hele, byla výborná, jako já jsem byl poprvý v životě na takovémhle koncertě, takže jsem byl vlastně taková půdané orana. A jako na to, kolik jí bylo, tak bylo jako, mně se to moc líbilo. Pak jsem byl teda rád.
1: Ale Zdendo, počkej, já tě, Zdendo, zabrzdím, jo, prosím, já úplně jsem hotová, když chlap říká, no na to, kolik jí je, tak dobrý, jako jo, tak na to, jak je stará. To je strašný, že řeknete o ženský. Prostě byla dobrá, ne?
2: Byla dobrá.
1: Prostě byla dobrá.
2: A jsem si to užil, že jo?
0: Přesně tak, byla výborná.
2: Zdendo.
0: Já na to taky koukám z toho sportovního hlediska, že jakoby. Co tam musí odevzdat, takže jako
1: jasně.
0: Se na mě nesmíte zlobit, že jsem takový trošku možná přítřejší, jakoby, nebo že to hodnotím jako...
1: Ne, prostě měla energii i ve svém věku, dobře.
0: Tak, ano, tak. Ano, přesně tak.
2: Zdendo, tak mi no, ti strašně... Ano, to ještě máš něco, jo?
0: Jenže to nebylo všecko. Moje přítelkyně mi oznámila, že je zřejmě těhotná.
1: Ne.
0: Takže já jsem pat na kolena.
1: Ne.
0: Já jsem pat na kolena. Ale to ne, že bych jí chtěl žádat o ruku nebo je to, ale to se mi podlomily kolena.
1: No tak škoda, to si mohl spojit rovnou. To by bylo.
2: A tímhle jsi měl začít tady tím, prosím tě, tady ta nejzásadní informace.
1: No počkej, jak to dopadlo? Je asi nebo je?
0: No my nevíme. My nevíme, ale ona mě hned ujistila, že se nemám bát, že hold na Vánoce nebudeme mít jednou kapra, že budeme mít něco jiného. Ona má takový drsný humor, jo, trošičku, jo, takže...
1: Takže...
0: Ono jí je 52, tak jen tak mezi náma, jo, takže...
1: Tak to bude přechod. Žádný. Tak to bude přechod, Zdendo, buď v klidu.
2: Zdendo, my ti moc a moc gratulujeme, moc děkujeme za to, jak jsi nám to hezky popsal a přejeme ti, ať si užiješ den a ať zažiješ ještě nějaký další hezký koncert.
1: A děkujeme, že nás posloucháš.
0: Děkuji moc.
2: Hele.
0: Viděl jsem toho spoustu. Občas vypadly nějaký zuby, občas vypadly nějaká kyčel, když hrál hrdinka. Bylo to výborný.
1: Hele, tak skvělý. Jo, pán, přejeme ti krásný den, hezký start do nového týdne. Ahoj.
0: Mějte se, ahoj.
2: No a jenom si Sandru maličko připomeneme.
1: A ona mu říká, já jsem to nedostala. Je. A Zdenda, pane bože, padám na kolena.
2: Ne, ale hrál tam i tahle písnička. Já jsem viděl video a ano, máte taky. Ho taky na našich sociálních sítích. Hiroshima. No a další koncerty legend tribujících už brzo a samozřejmě z Itálie North Music. Těšte se.

0: Just Dance, úplně první single od Lady Gaga, kterým se prosadila. S vámi Hitrádo Nord Music, díky, že i v pondělí jste s námi, přejeme krásné pondělí a tady je dopolední show LSD, Lucka Schlegra, Dan Rakacký a jdeme za Sandrou zpátky.
1: Už jsme o tom mluvili, Sandra ano. Byla v Třebíblicích tento víkend, vinařství Johan V, kde měla svůj koncert. No a já, svět je malej, Ústecký kraj je úplně malej, takže... Ano.
0: Sandry tady bylo plno. Všude.
1: A Sandry bylo všude plno.
0: Povídej.
1: A bylo jí tak plno, že navštívila dokonce moji kadeřnici, která jí česala. Jako říká se moje kadeřnice, samozřejmě to není moje kadeřnice.
0: Ale
1: že,
0: tebe češe, prosím.
1: Takže chodím k ní, často mám jí ráda. No a Sandru česali na tento koncert, takže já hned si jsem to zjistila, říkám, jaká byla Sandra, to mi musíte říct.
0: Tak povídej.
1: Tohle, tak byla, pozor, byla velmi tichá, byla velmi skromná, nic nechtěla, nic nepotřebovala. Říkala jenom, že je před každým koncertem velmi nervózní, takže i ten den byla velmi nervózní, což jí šlechtí, protože jde vidět, že je zodpovědná.
0: To je pokora, se tomu říká.
1: Přesně tak, přesně tak. No a celý den byla zalezlá v teplickém hotelu Prince Deliň, protože byla nenalíčená a prý nechtěla mezi lidi.
0: No to je jak ty.
1: Co povídáš, teď já se chodím furt nenalíčená.
0: No ale pozor, jako přátelé, my když máme tady dělat video nebo fotky, jakmile není Luce nalíčená, nic se neděje, nesmíme.
1: To už kecáš, protože to už jsem řekla, já už na vás prdím, vyfojte to i tak, co už mám dělat. Ono už líp nebude, no, tak teď je
0: tak
1: to
0: ano, lepší už to nebude.
1: Teď je to jedno. Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je.
0: Pustili od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
6: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
5: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
8: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby, vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
9: Blaze se vrací na městský stadion. Tým amerických fotbalistů z Ústí nad Labem v polovině základní části letošní sezony zatím nepoznal porážku a vede tabulku druhé ligy. Další zápas čeká Blades už v neděli 31. května, kdy na městském stadionu v Ústí nad Labem vyzvou hráče Prague Lions. Hráče Prague Lions. Přijďte si užít odpoledne plné emocí a zábavy pro celou rodinu. Výkop v 15 hodin.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: Atava! Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Tohle je přesně to, co v pondělí potřebujete, plno energie, dodali Linkin Park na hitrádu Nord Music, tady dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký a přátelé, o víkendu proběhla volba Miss.
1: Přesně tak, známe nejkrásnější dívku České republiky, aspoň tu oficiální. Miss Czech Republic se stala Lucie Pisková a já jsem na tom přenosu byla, se přiznám.
0: To je důvod, proč o tom mluvíme, ty jsi tam byla.
1: Karlín, musím říct, že klobouk dolů před Táňou Makarenkou, která mimochodem je Tepličanda, kam tu svoji soutěž dotáhla, jak velký projekt z toho udělala, smekám. Na druhou stranu mám velkou připomínku.
0: Tak, jsem s ní.
1: Musím říct, že jsem byla v šoku z obecenstva a z té návštěvnosti, z toho složení té společnosti, která se přišla na ten přenos podívat. Protože a nechci Táně Makarenko křivdit. Já vím, že to přinášela nějaká Nova Fan, Nova Lady, nebo nevím, nějaký kanál televize Nova.
0: Nova, já to koukal, aspoň teda kousek.
1: Takže nevím, jestli to nebyla podmínka, ale na tomhletom jednom místě ve Foru Karlín se sešli podle mě úplně všichni účastníci všech reality show, které podle mě existují. Takže tam byly všechny. Co to je?
0: Ne, Love Island, Survivor.
1: Love Island, Survivor.
0: Bacheloři
1: tam byly. Prostě všechny tyhle, co si můžete... Já hlavně
0: to nejako... manželek, myslíš?
1: Ne, někde tam tak možná... To ne zase.
0: Tam až takhle
1: se to nedošlo. Ale tyhle ty rádoby pseudo jakoby celebrity se tam prostě sešly. A já jsem tam byla s přítelkyní mého skoro 20-letého syna. To znamená, že je taky 20. Ona to sleduje, jo, ty bachelory, ty Love Islandy. Takže ona mi tam furt říká, jaký jména. To je ten. Já vůbec nevím, jak trábě je. Jo, a teď probíhal ten přenos, přátelé, a teď si představte, že to byly kulatý stoly ve Foru Karlín a normálně ty lidi byli tak neukázněný, že Daniela Písařecá, která moderovala ten přenos, myslím si, že v půlce toho přenosu měla velký problém, protože oni nejenom, že si povídali a hrozně to tam jako hůčelo a chlastali tam, jedli tam.
0: Oni se nevěnovali tomu, co se děje na pódiu.
1: Oni se vůbec nevěnovali tomu, co se děje na pódiu.
0: Yeah.
1: Do toho začneme vstávat, chodit. Takže já vůbec nevím, co ten režisér v tom přenosovém voze, ale já si pamatuju prostě na svoje starý dobrý časy s Milošem Zapletalem, kdy prostě, a jakýkoliv, že máš ceny TT, nebo nevím, prostě český tak. Slavík, tak prostě ty lidi jsou ukázněný. Prostě sleduješ se v divadle nebo v nějakém zařízení kulturním, sleduješ nějaký gala večer, tak prostě to má to nějakou váhu. Tak tady to teda, já jsem byla úplně v šoku, musím říct, že a paradoxně teda, aby jsme to nesváděli na tyhle ty účastníky reality show, tak největší ty za mě dostala Simona Krajnová a Osmany Lafita, který normálně během toho přenosu stáli uprostřed toho sálu a normálně si povídali spolu třeba 5-10 minut, jako kdyby se vůbec nechumelilo. Jo. Takže jsem si říkám, ty váho, to je trošku disrespekt. Tak to mě trošku mrzelo, jsem si říkala, ty hele, kam se ta společnost jako posouvá, že absolutně jako nectějí nějaký základní pravidla slušného chování a tak nic, každopádně všechno dobře dopadlo, vítězku známe, já jsem si zaspomínala, jaký to bylo a musím říct, že rok od roku, když si vždycky vzpomínám, nebo já vzpomínám, tak si říkám, tak,
0: no, tak
1: no nic, prostě
0: můžeš
1: si říkáš,
0: to porovnat.
1: Taky to tak bylo, tak už to mám v čím dál větším mlzem.
0: Jo takhle, že už,
1: víš, to, už to moc nevidím, už si moc nepomínám, 21 let zpátky to už.
0: No, on to utíká.
1: Moc toho nevím.
0: Jak jsem zmínil a možná i posluchači taky koukali, tak jsem viděl, vypadalo to nádherně hezky ta scéna, jako to pódium bylo výborný, to hezká show, konečně i teda v televizi po nějaký době, ale co chceme říct, že zítra ve Sníně šampionů budeme mít jednu z účastnic a řekni, kdo to bude.
1: A není to teda Miss Czech Republic, Lucie Pisková, ale je to Miss Grand, oni mají takové ty Grand Slamové ceny, jako Miss International, Super National a tak dále, takže Miss Grand patří po Miss World a po Miss Universe k jedním z top 3 světových soutěží a Miss Grand se stala Dominika Aládžia, což je jako influencerka. A ta bude hostem ve Snídaní šampionů a já jsem na to sama zvědavá, protože mládí má zelenou. Tak uvidíme, co vypadne z Dominiky.
0: Poslouchejte zítra od 6 ráno.

0: sourozence The Corrs na Hitrádiu Nord Music. Díky, že pondělí máte na nás čas. My jsme se ho taky udělali tady dopolední show.
1: Dovolením.
0: Lucie Šlegr, Dan Rakacký, krásné dopoledne.
1: Bavíme se o tom, že jsem byla na Miss o víkendu a že jsem si postěžovala, že lidi byli neukázení, byli velmi hluční během toho přenosu. Bavili se, povídali, odcházeli, jedli, pili, prostě všechno, co to šlo. A na 3739958 nám napsal Petr z Chomutova. Neukázněnost lidí není jen na akci Miss, jak popisovala Lucie, ale byli jsem na plese a musím říct, že začala mluvit moderátorka a lidi se dál bavili, jako by nic, jako by tam nebyla. A mě to teda taky strašně vadilo. Hmm. Je to neslušný. Petře, souhlasím. Podle mě ty lidi, ať už je to jakýkoliv organizátor, jakýkoliv akce, věnuje tomu nějaký čas, věnuje tomu nějakou energii, stojí to nějaký peníze, nějaký úsilí. A to se prostě nedělá.
0: Já mám stejný zážitek. Rychle ho řeknu, taky jsem byl na plese, který jsem jako pomáhal organizovat, takže jsem byl přímo na pódiu a moderovala to Adéla Gondíková, která tam přišla, ano. První úvodní vstup, čum, ahoj, jsme tady, tohle, ples, blablabla, teď tam mluvila asi 5 minut, pak se úplně vrátila zpátky do zákulisí, úplně bledá a říkala, já jsem ty lidi vůbec nezajímala. No, co tam mám dělat?
1: To je strašný.
0: Bavili se, nezájem, tak dále. Prostě je to neslušný.
1: Je to disrespekt úplný a k těm lidem a myslím si, že těm lidem, kdyby si vždycky prohodili ty role, vždycky říkám, nezuj si ty jejich boty, jak by jim bylo, kdyby stáli oni na tom pódiu. Takže přátelé, chovejme
0: prosím
1: se.
0: Prosím vás, no.
1: Schovejme se trošku. My bychom taky apelovat malinko. Jo, chovejme se. Zamyslete se nad sebou. Při pondělku.
2: Hitradio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hitradio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
6: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Už v neděli 31. května prožijte v Chomutově pohádkový Den rodin. Startujeme ve 14 hodin. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
11: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hitrádia. Hokej je lepší s Hitrádiem.
12: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
13: Hitrádio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: Parta Krištof, Hvězdáři na Hitrádu Nord Music. Bude tady 10 hodin a je tady Robert, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Litoměřicích v ulici na Valech stojí porouchané osobní auto, ze kterého na vozovku vytekly provozní kapaliny. V obou směrech očekávejte silný provoz. A ještě na trase Most Teplice za Liběšicemi se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a policie, blokovaný je tam jeden jízdní pruh. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Letní počasí v Česku pokračuje. Teploty se dál budou pohybovat místy až v tropických hodnotách. Ve středu se mírně ochladí, srážky se objeví, ale jen výjimečně. Konec týdne a víkend se pak opět ponesou v letním duchu. Malé objednávky z čínských e-shopů už nebudou tak výhodné jako dosud. Od 1. července se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Od léta tak část zboží výrazně zdraží a výhoda čínských tržišť se začne zmenšovat. Ode dneška se připravte na větší zdržení kvůli výstavbě nového kruháče u Chlumce. V místě stavby se bude jezdit jen jedním pruhem. Provoz tam budou řídit semafory, navíc přibydou ještě jedny semafory, aby se doprava více usměrnila, což ale znamená delší zdržení a kolony. No a tady jste Jakub Menčík, Tomáš Machač, Marie Bousková a Sára Bejlek vstoupili úspěšně do Roland Garros. Jakub Menčík porazil domácího Dragheta, Tomáš Machač zdal Merckxe, turnajová 27. Bousková zvítězila nad Italkou Broncetyovou a Sára Bejlek zdolala Američankou Stephensovou.
9: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
1: Na severu Čech to bude dneska na koupačku a opalovačku, bude převládat jasno nebo skoro jasno, teploty 26 až 29, na horách do 23 stupňů Celsia.
0: Mám průšvih.
1: Jak to?
0: Já zapomněl plavky.
1: Nevadí.
10: Můžeš jít bez?
0: Na Adama. To byl Robert, taky zprávy no. Počasí doprava, no a v tuhle chvíli pokračuje dál dopolední show LSD, Lucka Šlégr, Dan Rakacký.
8: Hit Radio Nord Music.
10: A já na toho Adama hned krásně navážu, na severu máme pořádný ptáky, to víme, ale za chvilku probereme ty úplně nejzázější, zůstaň.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: tohle je parta UDG, jejich odlétáš na Hitrádu Nord Music, s vámi Lucka Schläger a Dan Rakacký, to znamená dopolední show LSD, a ta písnička nám hezky nahrála na ptačí téma, které teď tady máme.
1: Ano, přátelé, v chemičce se totiž ptákům daří dobře.
0: Počkej, to je jako nějaký renonc, ne, jak se může v chemičce dařit ptákům, to je prostě samá chemie, jedy a tak dále.
1: Ne. Litvínovská chemička svoje výpary kompenzuje přírodě, má totiž speciální program na ochranu sokolů.
0: Aha.
1: Průmyslový areály vůbec obecně teďka vlastně sokolům poskytují takový náhradní hnízdiště a už 5 let se na litvinovské chemičce líhnou tito dravci sokoly stěhovaví. A společnost Orlen Unipetrol s odborníky už s nima spolupracuje, už takhle vyvádějí, jsou hnízdečka. No a další sokoly se vylíhly teď na litvínovské chemičce nedávno a 3 mláďátka už mají kroužky, už jsou okroužkovaný v Litvínově. Okroužkovali,
0: Udáci.
1: Popisovali to tak, že ta maminka z toho komína se dívala s tatínkem, jestli neubližujou, rozumíš, těm mláďátkům, a oni jim dali jenom kroužky. A já jsem se taky už nechala v Litvínově okroužkovat.
0: No ty jo, no ale já jako jim nezávidím, takhle vem si to. Sotva se narodíš a hned tě okroužkuje to. Hned máš kroužek, to je, já si myslím, že to je nefér teda.
1: No tak já jsem okroužkovaná v Litvínově. Ano. Dané, ty nejsi ještě okroužkovaný.
0: Já nejsem okroužkovaný, ne, nejsem. Vůbec, nemám žádný kroužek na sobě, nejsem okroužkovaný.
1: Nech se okroužkovat.
0: Nech, ne, v žádném případě nechci. Ne. Já jsem pořád pták divoký. Tam je s tím nechoď.
1: Ty jsi pták divoký. Doslova, myslíš?
0: Doslova a stojím se za tím.

0: Wow! Tohle byla Pink na Hitrádu North Music. 10 hodin a 20 minut, teda pondělní dopoledne utíká velice rychle. Věříme, že i vám v práci, že to jde pěkně od ruky, nebo od čím děláte, to je úplně fuk. Tady dopolední show LSD, Luzka s Danem, přejeme krásné dopoledne.
1: A my pracujeme hlavou, a tak se pojďme zamyslet.
0: A pusou. Taky. No mluvíme přeci. A u toho myslíme.
1: A já...
0: Občas.
1: Dobře. Já mluvím i rukama. Tak.
0: A chtěla jsi nám něco říct, viď?
1: Jo, já jdu pracovat tou pusou. Já jsem vám chtěla říct, že Dan má evidentně dobrou náladu. Já vám řeknu, proč má tak dobrou náladu. Já vám to prozradím všem. Protože Dan tento týden odjíždí na dovolenou a má pouze dva pracovní dny. To znamená, že je tady se mnou dneska a zítra. A pak mi odlétá. Nahradí tě naše kolegyně Hanka, naše víkendačka.
0: Ano.
1: Takže to bude trošku taková dámská zase holčičí jízda. Konečně to bude slušnější trošku, když tady nebudeš.
0: Jo, ten, a ty jsi... tak za to můžu já teď nakonec. Aha, dobře. Je důležité ukázat si na toho viníka.
1: Tak.
0: Kdo za to může?
1: A za všechno můžou chlapi. Pamatujte si to jednou pro vždy.
0: Já ti chci, Lucinko, jenom říct, že odlétám s velice krajním odporem. Já tam nechci, je to z donucení. Velice rád bych tady s tebou byl. Mě to moře vůbec nezajímá, loď mě nezajímá.
1: Západy slunce nechci vidět.
0: Ale bohužel se to nedá, nejde to odvolat, ale jak říkám, s krajním odporem. A samozřejmě se ti občas přihlásím, i posluchačům.
1: Tak se na tebe budeme těšit. Tak si to tady pojď s náma ještě dneska a zítra užij.
0: Jo.
2: K obědu podáváme na Hit Rádiu speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
6: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
5: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
6: Když vysavače,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
8: Blaze se vrací na městský stadion. Tým amerických fotbalistů z Ústí nad Labem v polovině základní části letošní sezony zatím nepoznal porážku a vede tabulku druhé ligy. Další zápas čeká Blaze už v neděli 31. května, kdy na městském stadionu v Ústí nad Labem vyzvou hráče Prague Lions. Přijďte si užít odpoledne plné emocí a zábavy pro celou rodinu. Výkop v 15 hodin.
9: Rituals vás zve do nové prodejny v Galerii Teplice, otevřené od 23. května. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v Galerii Teplice. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz
10: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz
0: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Joanna Dělan na Hit Radio Nord Music, s váma vaše OSD, Lucka s Danem a přejeme vám krásný pondělí, díky, že jste s námi.
1: No a milí všichni, máme tady další důkaz toho, že u nás na severu jsme jedni z nejlepších.
0: Přesně tak, protože druhá nejlepší policistka Česka totiž slouží v Mostě. Je to tak, konala se anketa policistka roku a my máme druhý místo stříbrnou medaili.
1: Pepecka.
0: A je to poručice, stala se jí poručice Dagmar Cíglerová z Mostu, která se věnuje vyšetřování nejzávažnější násilné trestné činnosti. V poslední době taky se věnuje prevenci kriminality mezi žáky základních a středních škol.
1: Mě zaujala ta poručice, že já jsem nevěděl, že se to úplně skloňuje podle ženských tvarů. Vždycky to byl poručík a říkalo se to, ale tak se to změnilo. Já jsem teď koukal na to, jaký všechny funkce u té policie mohou být. No všechny ne, vybral se na matku nějaké. A když na to koukám, tak si myslím, že pokud má nějaký muž za ženu policistku, tak si vybere úplně každý. Protože to začíná policistka, pak je strážmistrině, nadstrážmistrině, podpraporčice, praporčice, nadpraporčice, taky podinspektorka, inspektorka, nadinspektorka, vrchní inspektorka, to známe z domácnosti, ne tohleto.
0: Já ti řeknu, že všechny ženy jsou velice dobré komisařky.

0: Pondělí 25. května, přátelé, toto letí na cvičiště, to sviští. Ať vám to tam sviští taky v té práci. S váma vaše OSD, Hit Radnot Music a přejeme vám krásný pondělí.
1: No super, a protože už máme dneska 25. května, znamená to, že se blíží červen. No a v červnu dorazí parta Divoký byl do Litvínova, konkrétně na Loučky.
0: Ano, přesně tak.
1: V rámci svého velkého letního turné. Takhle, pod Čirákem už to je teď hezký, že jo? Všechny koncerty.
0: Tak teď už je vůbec hezky v té přírodě.
1: No samozřejmě.
0: To už si chceš na tu stráň sednout.
1: A abyste byli pořádně připraveni na tuto akci, tak už zítra Divoký byl dorazí k nám sem do Hit Rádia Nord Music, do odpolední show Padla a všechno vám řeknou.
0: Všechno to proberou s naším Káťou a s naším Kamilem.
1: Hej, proč ne? Úplně v pohodě. A hejte se, nechci jako nějak jako prostě předjímat, jo, ale mám pocit, že to bude v těch Loučkách sakra dobrý.
0: Mám takový pocit.
2: Asi takovej pocit.
1: Ne, takový pocit tam mít nebudete.
0: Ne, já teď jsem chtěla říct to, jsem v dnešní době už tyhle texty úplně nejsou dobrý. Jako.
1: No, jasně, no. Možná to budu se přehodnotit. Každopádně už zítra u nás tady Divoký byl, odpolední show Padla.
0: To je strašný.
1: Nenechte si to utéct.
3: Hitradio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hitradia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
4: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitradiu.
5: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
7: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
10: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
9: I teď?
11: Ano.
9: A teď?
11: Jo, včera, dnes i zítra.
10: Prostě pořád.
12: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
14: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května. Naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
17: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
18: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby, vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
3: Hit Radio Nord Music.
19: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: výborný Alex Warren na Hitrádu Nord Music. Za chvíli 11. hodina. Je tu Robert, pojďme se podívat, co se děje na silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase Most Teplice. Za Liběšicemi se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a policie. Blokovaný je tam jeden pruh. A ještě na trase z Chomutova směrem na most před Komořany bude probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor. Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny na skenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Ministr školství Robert Plaga si zve na kobereček ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Důvodem je letošní testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Ministr je připravený testování přerušit anebo úplně zastavit. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování a kritiku vyvolala také část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Zástupci vládní SPD nejsou pro případný prodej pardubického výrobce výbušnin Explosia. O návrhu, který přednesl premiér Andrej Babiš, ale podle nich nejednali. Babiš na síti X uvedl, že hodnota podniku kvůli válce na Ukrajině vzrostla za poslední 4 roky na 15 až 20 miliard korun. Zájem o koupi projevila Francie prostřednictvím prezidenta Macrona. Řeka Bílina se má po několika desetiletích vrátit mezi Chomutovem a Mostem do otevřené krajiny. Povodí Ohře už vypsalo zakázku na stavební firmu, která Bílinu vyvede z potrubí a připraví nové koryto. Bílina byla do potrubí svedena v 80. letech kvůli těžbě uhlí. No a český útočník Tomáš Hertl ve finále západní konference playoff NHL pomohl hokejistům Vegas v výhře 5-3 nad Coloradem gólem a asistencí a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Martin Nečas v dresu Colorada připravil jednu branku, v první výhře Avalanche v sérii ale nepomohl. Vítězové základní části prohrávají už 0-3 na zápasy.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sport areál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes převládat jasno nebo skoro jasno, teploty 26 až 29, na horách tam to bude 20 až 23 stupňů Celsia.
9: To byl náš Robert, zprávy počasí a teďka samozřejmě pokračuje vaše LSD 11. hodina.
10: Hit Radio Nord Music.
0: S vámi Lucie a Dan a taky informace, že Hit Radio Nord Music se dá poslouchat úplně všude. Důkaz už za malou chvíli.

0: Morandy na Hit Radio Nord Music, s váma vaše LSD, Lucka s Danem, přejeme vám krásný pondělí a díky, že jste s námi.
1: No a teď, přátelé, velký okamžik. Nestává se to často, ale stává se to a my jsme za to rádi. Jsou prostě okamžiky, které vás dojmou.
0: A já vůbec nevím, o co jde.
1: Lucie teď neví, o co se jedná. Týká se to vzkazu, který dorazil. Je to asi 15 minut na 3 sedmičky, 3 devítky, 958. A já ho musím tady říct všem, protože je to, no, za chvíličku poznáš sama.
0: Ty jsi na měko, tak pojď.
1: Já jsem na měko, tak poslouchejte, co nám dorazilo. Ahoj. Chtěl bych pozdravit a poděkovat show LSD, zejména vzkaz Lucii Schläger. Jsem původně z Litvínova, ale posloucháme Hitrádio Nord Music online v Lucemburku. Ladíme vás s dcerou při raním vstávání a jízdě do školy. Je teda fakt, že předpověď počasí a dopravní situace nám v ranní špice v Luxu příliš nepomáhají, ale jinak si vás moc užíváme. Lucii jsem chtěl zkázat, že je neskutečně pozitivní a otevřená. Její příběhy z vlastního života nás opravdu baví a je obdivuhodné, co vše vynese do éteru. A respekt i manželovi Jirkovi, protože my, posluchači, máme občas pocit, jako bychom s nimi žili i v ložnici. Ještě jednou děkuji Lucii Danovi, ale také Leoně Džendějši. Posloucháme i o víkendech. A celému Hitrádiu Nord Music přeji vše dobré, Kamil D. z Luxemburku. To je důkaz toho, že se to dá poslouchat všude úplně.
0: Děkujeme za tuhle krásnou zprávu. Je pravda, že už jsem mnohdy pochybovala, jestli nejsem až moc otevřená, protože já jsem takovej jako typ otevřenýho člověka a prostě tak, jak se věci mají, tak jsou. A někdy si říkám, že bych mohla přibrzdit. Tak si cením této reakce a týhle zpětné vazby, že teda nebudu přibržďovat, že teda pojedeme dál.
1: Evidentně to posluchače baví, vidíš to. Co nám to říkáš? To je asi důkaz toho, jaký máme zásah, že prostě i tam v Luxemburku se poslouchá Hitrádio Nord Music a že dělá radost.
0: Je to strašně hezký. A jenom taková rada pro všechny naše posluchače, kdybyste nevěděli, jak na to, existuje aplikace Rádia CZ. Nevím, jestli přímo Kamil nás poslouchá přes tuto aplikaci, předpokládám, že asi ano.
1: Zdravíme Kamila.
0: Zdravíme každopádně Kamila. A přes Rádia.cz nás můžete poslouchat vlastně skoro všude teda.
1: To znamená, že pokud byste měli absťák po LSD,
0: což může se stát,
1: jeli na dovolenou, tak nás vlastně můžete mít pořád u sebe. Díky této aplikaci, protože vysíláme všude tam, kde jsou data, prostě po celém světě. A Lucie, jenom nevím, co na to řekne doma teda tvůj manžel Jirka.
0: On nebude rád za tuhle zprávu. Já jsem ráda teďka, že je ve Švýcarsku na mistrovství světa s hokejistama, protože nevím, jestli by ho to úplně potěšilo, ne? Že má pocit, kam, že s náma v ložnici.
1: No, řekni, že máte v ložnici.
0: Tak konečně trojka. On si Jirka vždycky přál. Hele,
1: tak no, vidíš to.

0: Tohle prostě baví a dodává dobrou náladu. Damiano David na Hitrádu Nord Music, s vámi dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký. No a zatímco v pátek měli manželky radost, že chlapi nejdou do hospody, protože hokej je až v sobotu,
1: ano.
0: Tak dneska už radost mít nebudou, protože dneska hokej je 16:20 a dneska se jde do hospody.
1: A ono se projde zítra, protože máme Kanadu. Takže dneska, zítra jsou takový hospodský dny, dneska proti Noru, zítra proti Kanadě.
0: My se z toho nevymotáme.
1: Ne, my taky ne, my manželky, samozřejmě. Sama. Každopádně Slováky jsme porazili, pokud se nám podaří porazit Nory, tak máme teoreticky slabšího soupeře do čtvrtfinálového utkání, které je důležité, ale jak vždycky říkával můj muž, nejlehčí cesty jako někdy nebejvá, jako hele, jestli chceš vyhrát mistra světa, musíš porazit každýho, vždycky říkal. Takže kdyby to náhodou dneska nevyšlo, tak netruchleme. Prostě.
0: Dobře. A
1: kdyby. A já jsem si tak říkala, že už možná trošku tuším, proč David Pastrňák nepřijel na mistrovství světa?
0: On teda sice nepřijel, ale pořád je tam vidět.
1: Tam je ta reklama, běží.
0: Přesně, pořád tam vidí ta reklama.
1: Běží reklama.
0: Takže Pastrňák to prohodil. Jako místo tam na byl, ledě, ano. Tak je v té reklamě.
1: Jako by tam s námi byl. Každopádně dneska, přátelé, David Pastrňák slaví kulaté 30. narozeniny.
0: Jenom jo.
1: Víš, tak si říkal, jako tam je to taky takový uchovej.
0: Zajíček,
1: takový ucho mladý. A kam to dotáh, hele.
0: Takže proto nejel, aby to mohl slavit.
1: Já si říkám, mám ty kulatiny, vej, co bych tam dělal ve Švýcarsku, tohle, no. Rozumíš, dvě děti malý, no.
0: Tak doma mejda radši.
1: Doma radši, možná bych to tak viděla. Ale nebudeme pomlouvat, že?
0: Ne, vůbec.
1: Nebudeme drbat, samozřejmě, o toho tady nejsme.
0: Nejsme tady o toho. Ne.
1: My budeme fandit a vy fanděte taky dneska v 16:20 Česko-Norsko, ať se to klukům zadaří.
0: Češi, do toho!
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
3: Nevím, jestli to máte podobně, ale ty pohádky jsou udělaný tak, že to pochopíš až jako dospělej. Si říkám, tyjo, tak tohle, když mi bylo prostě 10, tak jsem úplně nepobral.
1: South víš? Park, všechny tyhle věci jsou pro dospělý.
3: Na to jsem koukal, když mi bylo 7, jasně.
4: Já jsem se schválně zeptal umělý inteligence, aby nám vytvořila jeden vtip, teda, aby se zasmáli jakože děti a uvidíme, jestli se zasmějou i dospělí. A potom jeden dospělácký a uvidíme, kdo se zasměje. Já už jsem si to přečetl, takže myslím, že nikdo.
3: Takže počkej, už jsme na tom tak špatně, že jdeme říkat v rádiu vtipy, jo?
4: Je to tak, ještě od AI, no. Tak, pojďme. Proč šel banán k doktorovi? Protože mu ujížděla slupka. Teď jsem měl teda 8 děti, jasný.
3: A děti jsou... Tak a pro
4: dospělé. Objednal jsem si terapeutickou pizzu. Přišla bez síra a řekla, musíš se naučit být kompletní sám.
3: Jakoby, jestli nás poslouchá šéf, tak se musím zítra nemusíme chodit, si myslím, no.
1: Ale ten první byl dobrý.
2: Jsi snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
6: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
7: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
6: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Už v neděli 31. května prožijte v Chomutově pohádkový Den rodin. Startujeme ve 14 hodin. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
11: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
12: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku!
13: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
12: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
17: Senkor. Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
18: Já.
17: Protože jsou spolehlivé?
18: Já, natürlich.
17: A se zárukou na 5 let zdarma?
18: Já,
17: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Pondělí se naplno užíváte Hit Radio Nord Music a nebal bych se teď použít ten termín bláznivá jízda. Ano, jede bláznivá jízda. Je to dopolední show LSD, Luzka Šlégr, Dan Rakacký. Všem přejeme krásné pondělí.
1: A přátelé, je to tady. Jsme zase nejlepší v Ústeckém kraji. Máme tady mistra České republiky. Opravdu je to tak, mistr České republiky ve vábení zvěře stal se jim Štěpán Hubert Mikita, 11letý chlapec, který mimochodem byl i u nás ve studiu na rozhovor na Hit Radio Nord Music, kde nám tady vábil zvířátka, bylo to na podzim minulého roku.
0: Dělal to výborně.
1: Dělal to výborně, dokonalej. A Štěpánek soutěžil mezi 20 vábiči z celé České republiky. A to není jako dětská soutěž, to je prostě mezigenerační. Takže tam byli úplně všichni a představ si, že on byl úplně nejmladší a v 11 letech všechny porazil a stal se mistrem České republiky ve vábení zvěře.
0: Prostě mistr světa omeleta. Jako výborný
1: tak.
0: A my jsme na to pyšní a
1: hrdí. Jsme líheň.
0: A i kdyby jste náhodou se neměli představu, my vám teď pustíme to, jak to dělal, ale tak celý rozhovor se Štěpánem máte i na našich stránkách podcastu, protože, jak říkal Lucie, tady byl. Ale pojďme se teď vcítit do té soutěže. Jako to je, jsou mis, že jo, běžecký soutěže a najednou je soutěž vábení zvěře.
1: To si neumíš představit, ne. Víš, že mis má, já nevím, disciplína, modní přehlídka, plavky a víš, co tě čeká. Ale tady samozřejmě většina z nás, si troufnu říct, posluchačů, netuší, jak probíhá takováhle soutěž, tak pojďme nahlédnout malinko pod pokličku, když Štěpánek vábil mladou srnu.
2: Mladá srna. Děkuji za tuto ukázku.
0: Hele,
1: taky myslíš si, že se vábí třeba i stará srna?
0: Ne, starý srny už se nevábí, jako to. Lucie, na starý srny už není kdo zvědavej. Ale bylo to jak fakt v přírodě. Mně to přišlo, že jsem byl v lese a slyšel jsem mladou srnu.
1: No, tě do toho úplně vtáhnul.
0: No, ale pozor, Štěpán umí i divočejší kousky. Protože další disciplína byla tato.
2: Posledního soutěžícího v této disciplíně o hlas divočáka na krbeliště. Prosím.

0: Maska.
1: Zase potlesk. Takhle, jak jsem to poslouchal, tak mě to připomnělo mě. Vždycky někdy po mejdanu nad ránem ve 4 hodiny na záchodě.
0: Pus ho ještě, divoučáka. Představte si Dana, nebo takhle, představte si sebe. Jo, pojď ještě na divoučáka.
1: Já to tam dám.
0: Představte si sebe o víkendu zpátka na sobotu nebo ze soboty na neděli, ano, přesně jak říkáš ty.
1: Celé já, jako, taky vábím divočáky, ale žádný nepřišel.
0: Měl by si se přihlásit příští rok. Tuto soutěž se ještě nevyhrál.
1: Maskání ne, to ne, no.
0: Ale maskání ti jde.
1: No,
0: ale... A ti jednou viděl tady maskat na holky v Ústí nad Labem, to ti docela šlo.
1: No jo, ale nikdo mu u toho netleskal taky, no.

srdci žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh

jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: Hit Radio Rock Music, přejeme vám dobrou chuť, pokud zrovna jdete obědvat, samozřejmě krásný den, start nového pracovního týdne, s váma vaše LSD Lucka s Danem.
1: No ale jsme u konce dnešní dopolední show, protože se blíží 12. hodina, proto ta zmínka o tom obědu taky. Za malou chvíli srdcovky, odpoledne taky, samozřejmě odpolední show padla Katka a Kamil. A pokud nechcete sedět doma v koutě dneska, máme pro vás ještě jednou tip na to, kam vyrazit, protože už jsme to zmínili dneska, asi hlavní tématem dnešního dne hokej, kdy hrajeme s Norskem, 16:20. A vy si to můžete užít pod čirým nebem, totiž ne zře most, probíhá promítání hokeje.
0: A my jsme se s Danem dívali na fotky a je to strašně hezký, protože tam opravdu ty lidi mají rozložený ty lehátka, víš, takový ty mobilní sedačky.
1: No samozřejmě, slunečníky,
0: je nádherný počasí, deky a všichni koukají na velkoplošnou obrazovku. Musím říct, že tady tyhle ty akce vždycky, jak to jmenuje ty lidi, vej,
1: no,
0: ten
1: samozřejmě,
0: sport.
1: A hlavně si prostě myslím, že takhle společně to dáme. Společně to vyhrajeme samozřejmě, že jo, když
0: budeme hlavně nezakřiknout a samozřejmě klukům přejeme hodně štěstíčka. To je potřeba.
1: Ano, je to potřeba. My zítra opět od 9 do 12 se na vás těšíme. Užívejte den. Ahoj.
0: Pa, pa.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: firmanazazitky.cz.

0: autorizovaný servisní partner Škoda, Okin, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. www.okim.cz www.okim.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Hit Radio North Music.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase mezi Mostem a Chomutovem. U Komořan bude v pravém jízdním pruhu probíhat údržba zeleně. A ještě na trase z Ústí nad Labem směrem na Děčín na úrovni Těchlovic. Tam bude probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.

0: váš autorizovaný servisní partner Škoda, Okin, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. www.okim.cz www.okim.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnes je pomínkový den, připomíná Mezinárodní den pohřešovaných dětí a symbolem je pomínka. Upozornit má na fenomén ztracených dětí, dětí na útěku, třeba kvůli domácímu násilí, nebo naopak i na hledání dětí, které si chtějí ublížit. Vláda projedná přísnější podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasná ochrana má zaniknout lidem, kteří se budou udržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dnů. Zaniknout má ochrana i v případě trestního či správního vyhoštění. Teď se podíváme k nám.
4: Park Šibeník v Mostě bude lépe přístupnější. Od blízkého sídliště začala vznikat nová bezbariérová přístupová cesta, která má usnadnit vstup do parku především seniorům a rodičům z kočárky. Nová cesta nahradí dosavadní nevyhovující úsek a umožní pohodlný přístup do oblasti, kterou využívají nejen obyvatelé přilehlých sídlišť, ale také návštěvníci parku.
1: Hokejový servis Hit Radio.
5: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa ve Friburgu k předposlednímu šestému zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich dnešní soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Norové sice na úvod podlehli Slovákům 1-2, ale od té doby nevyšli ani jednou na prázdno. Oba týmy se na mistrovství světa utkali i loni. Češi díky vítěznému gólu Davida Pastrňáka vydřeli výhru 2-1. Se Severany prohráli na šampionátech v roce 2010 v základní skupině v Mannheimu 2-3. Od té doby uspěl národní tým proti Norsku na mistrovství světa 10krát za sebou. Dnešní utkání začne v 16:20.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
7: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
4: Na severu Čech bude dnes krásně jasno nebo skoro jasno, teploty 26 až 29. Tropické počasí má vydržet ještě zítra. Ve středu už teploty půjdou dolů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: Je 12 hodin, 3 minutky k tomu, krásné pondělní poledne vám přeju, začínají naše oblíbené srdcovky, 5 legendárních hitů hned po sobě. No a než vám je jednotlivě představím, tak se musím zeptat, dodrželi jste naši víkendovou challenge, kterou jsme si dali v pátek? Bylo to, připomínám, celý víkend bez jednoho jediného kafe. Já se přiznám, že jsem to zkusil, bylo to extrémně náročný, dneska už jsem měl 4, ruce se vyklepou, že se asi už nevyčurám, ale celý víkend jsem si říkal, prosím, ať už je pondělí. Prosím, ať už je pondělí. Možná jste to měli úplně celý, jo? Takže teda úplně stejný, že jste celý víkend vlastně žili v naději. My jsme byli takový videoklip tohohle legendárního hitu z roku 1986, který se jmenuje Žít v naději. Aby už konečně bylo pondělí a dali jsme si kafe. Srdcovka číslo 1.

0: Jovi, Living on a Prayer. Rok 1986, je 12 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byla srdcovka číslo 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my z 80. let půjdeme do 90. konkrétně do roku 1999. Mám tady připravenou srdcovku od bývalé Spice Girl, konkrétně od Jerry Halliwell, a ne, není to It's Raining Men. Je to zvláštní, ale opravdu tato dáma měla mnohem víc hitů na solové dráze, než ten jeden, který se dodnes hraje v rádiích. Ale je teda pravda, že já když se vybavím hit Michiko Latino, který tady mám připravený, tak si asi nedokážu ani vzpomenout na melodii, ale pamatuju si, že ve videoklipu byla v bikinách na jachtě. Časté asociace jsou zvláštní. Každopádně jsem rád, že jste přežili víkend, jsem rád, že jste dneska, doufám, v tom pondělním odpolední trošku pozitivně naladěni. Dělá to určitě to sluníčko a dělá to stoprocentně i ta hudba, kterou tady pro vás mám připravenou. Ta vám zlepší náladu a když tedy venku je léto, tak pojďme do tohohle prosluněnýho hitu z roku 1999. Srdcovka číslo 2 a Jerry Halliwell.

0: Podupáváte si teď nohou do rytmu? Jestli ano, tak patříte mezi skutečné hudební labužníky, protože umíte ocenit ten kvalitní německý eurodance Pharrell a Show You Secrets.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla srdcovka s číslem 3 už. Chybí nám poslední dvě a pak jdeme na srdcovku na vaše přání. Dáme si taky něco českýho u nás v našich srdcovkách. Dáme si skupinu Kryštof a vzpomínku na jejich úplně první album Magnetické pole. Není žádný tajemství, že kritici skupiny Kryštof tvrdí, že jejich texty jsou jako náhodný generátor slov. Ovšem úplně první hudební kritika, která na tohle album vyšla na music serveru, tenkrát na začátku milénia, tak zní vkusný pop s povedenými texty. Máte rádi skupinu Kryštof? Klidně mi napište na 777-937-777, která píseň, anebo třeba i který album za vás je to nejlepší. Za mě osobně je to právě to úplně první album Magnetické pole. Je tam spousta legendárních hitů, kterým dneska je 25 let. A my jsme tenkrát byli o 25 let mladší. No, tak pojďme do té doby a dáme si píseň, která nás vezme do vesmíru. A je tam důkaz, že Země je opravdu kulatá. Cosmo Shop.

0: Starý dobrý 90-kový R&B. Lauryn Hill na Hit Rádiu ve 12 hodin 23 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla poslední srdcovka od dámy, která zítra oslaví své narozeniny. Jestli vám byl její hlas trochu povědomý, tak není divu, tohle je taky ona. Ovšem ne na solové dráze, ale ještě společně se skupinou Fugees, se kterou získala spoustu ocenění, včetně Grammy. Jinak její solová dráha byla ovšem taky velmi výjimečná a vlastně jako není se ani čemu divit, protože ona vlastně jako v tom hudebním světě tak byla celý život a ještě navíc její tchán byl legendární Bob Marley. To bychom si taky klidně mohli dneska zahrát v srdcovkách. Co tady do toho tropického jamajského počasí, který máme dneska v pondělí venku, by možná klidně nějaký Bob Marley se i hodil. Takhle, já vám do toho kecat nebudu, já už jsem 5 srdcovek vybral, teď je to samozřejmě na vás. 777-937-777, za chviličku srdcovka na vaše přání, pište, volejte hlasovky, co byste chtěli dneska slyšet.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
7: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v galerii Teplice. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
12: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby, vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práceklášterec.
13: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Rádia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
14: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
13: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Humtrix na Hit Radio ve 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme pondělí, pravé poledne, to už bylo před 35 minutama, ale pořád ještě polední čas, čas oběda, čas chillu. Nohy nahoru, být v pohodě, venku je hrozný horko. Není potřeba ze sebe dneska vydávat maximum, jo? Máme celý pracovní týden před sebou. A co byste dneska chtěli slyšet za srdcovku? Taky něco, co dáme do pohody?
3: Ahoj, Jirko, tak Bob Marley není vůbec špatná volba, třeba písnička Sled. Když už jsem v práci, v autě, pečená, vařená a lehce i smažená, tak ať si aspoň můžu k tomu představit tu pláž a tu piña coladu v ruce. Čauky.
0: Děkuju za tuhle zprávu. Je pravda, že dneska jsme tak trošku ve vlastní šťávě úplně všichni. Já teda vybírám jinou píseň, která má ještě trošku nádech zeleného dýmu, aby ta pondělní pohoda byla ještě s úsměvem, jak my říkáme, rohlíkem na rtech. Kudy byla?

0: Ray Dalton na Hit Radio s hitem Blood Running. Je 12 hodin 42 minut. Posloucháte Hit Radio. Jdeme taky teď na jednu aktuální věc, a to konkrétně, pokud jste za volantem a jedete na D3, tak u Veselí, to teď Veselí opravdu moc není, ve směru na Tábor, máme tu informaci od vás, co jste tam teď momentálně v koloně, že tam navíc přistává i vrtulník a jsou tam hasiči, bude to tam úplně uzavřený, opravdu velmi náročný. Dáváme pro vás dohromady další podrobnosti, určitě uslyšíte ve zprávách, také v dopravě, tak dávejte na sebe pozor, prosím, za volantem. Přeci jenom je pondělí, po víkendu spousta lidí ještě pořád myslí na to, jak nám bylo hezky, a ne na to, jak ne nám teď v práci. Takže dávejte na sebe pozor a za volant posílám další hity, jako například Disturb, The Sound of Silence, anebo tady tu holku na skateu a v podkolenkách s pruhama Avril Lavigne, What Hell. Už za chvíli na Hit Radio. Buďte s námi.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Byt 3 plus KK v Chebu za 5 450 000. Byt 3 plus KK v Jindřichově Hradci za 4 270 000. Byt 4 plus 1 ve Žďáru nad Sázavou za 10 290 000. Byt 2 plus 1 v Rozdětíně na Karlovarsku za 2 540 000 a garáž v Ostravě za 590 000 korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
12: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
13: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
12: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
13: Když vysavače,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 12. a 13. hodinou skončil právě teď. Posloucháte Hit Radio. Za malou chviličku taky nejnovější zprávy a s nimi Lucie Daňková. Budeme si povídat především o cenách dálniční známky, protože dálniční známka u nás stojí víc než třeba vedle v Rakousku. Tak jak to bude dál vypadat s cenou dálničních známek pro nadcházející rok, tak to už víme, řekneme vám ve zprávách. Akorát pořád tedy nevíme, jestli platíme za dálniční známku anebo za parkovací lístek na základě těch kolon, který máme na dálnici. Tak pokud jste i teď na dálnici D3, tak pozor, u Veselí je tam velmi vážná dopravní nehoda. Dávejte na sebe pozor, počítejte tady s velkým zdržením.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 mezi 59. a 64. kilometrem. Směr na Německo bude v levém pruhu probíhat údržba vozovky a ještě na trase Most Louny u odbočky na Kozly bude v pravém pruhu probíhat sečení křovin. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
7: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
6: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
9: Hey, this is Ava Max. All the hits.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air, online i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Ceny dálničních známek v posledních letech rostly. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka stojí více než v Rakousku. Ministerstvo dopravy proto navrhlo ceny v příštím roce nezvyšovat. Doplňuje mluvčí rezortu František Jemelka.
12: Pokud návrh schválí vláda, tak roční známka příští rok bude za 2570 korun, 30-denní dálniční známka by měla být za 480 korun, 10-denní dálniční známku bychom měli pořídit za 300 korun.
11: A jednodenní známka by pak měla být na 230 korun. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden Zlínský kraj. V programu má prezident debaty ze studenty, občany i zástupci samospráv. Zúčastní se také Zlínského filmového festivalu. Pavel byl na návštěvě kraje poprvé v dubnu 2024. Tenista Jirka Lehečka si v novém vydání světového žebříčku polepšil na životní 12. místo. V pořadí žen je z českých hráček nejlepší Karolína Muchová na 10. pozici. Teď ještě pohled k nám.
1: Meteorologové vydali výstrahu před nebezpečím vzniku a šíření požáru. Ta je zatím platná v části Ústeckého a Libereckého kraje. Výstraha na severu Čech aktuálně platí v okresech Louny a Litoměřice a v Libereckém kraji v okrese Česká Lípa. Vzhledem k suchému a teplému počasí platí výstraha až do odvolání.
13: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
1: Na Ústecku bude dnes jasno nebo skoro jasno. Teploty 26 až 29 stupňů. Tropické počasí má vydržet ještě zítra. Ve středu už teploty půjdou dolů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne pokračuje dál, den jako obrázek je dneska 13 hodin 2 minuty, po obědě taky, tak doufáme, že jste se opravdu dneska dobře najedli. Co by k tomu dokonalému dni ještě chybělo. Možná, kdyby vám někdo dal něco zadarmo. A od toho jsem tady já a Hit Radio, protože tady pro vás mám nádhernou věc, obzvlášť pokud rádi čtete. Mám tady kompletní kolekci 10 knih od velmi uznávané spisovatelky Elizy Reganové v hodnotě 5000 korun. Vyhrát si celou kolekci budete moct už za 10 minut. Tak buďte s námi. Hit Radio.

0: Sam Feld a Jonas Blue na Hit Rádiu a hit, který se v češtině jmenuje Pláč na tanečním parketě. To je krásný, jo, jako dobrý docela název. Pravda je taková, že kdyby se to jmenovalo Vražda na tanečním parketě, tak je to zase super název pro knížku. Ale ne, takhle zůstaneme jenom u hudby. Nicméně, když už jsem teda naťuknul ty knížky, tak já tady mám ode dneška na celý tento týden a i ten týden příště pro vás možnost vyhrát kompletní kolekci knížek 10 knih od Lizy Reganové, která má kompletní hodnotu 5000 korun. A pokud opravdu máte rádi knihy se silnou a schopnou hlavní hrdinkou, která se ničeho nebojí, a jestli si rádi přečtete detektivní příběhy plné napětí, ze kterých vás tak trošku mrazí, tak právě Liza Reganová a především vyšetřovatelka Josie Quinn a její případy, tak to jsou naprosto geniální knížky. Jak to bude fungovat? Funguje to tak, že já teď v tuhle chvíli přečtu ukázku z jedné knížky a její příběh. A na vás bude, abyste uhodli, jestli je to pravda, anebo ne. Samozřejmě, pokud jste ty knížky četli, nebo minimálně jednu z nich, tak asi budete vědět, máte trošku výhodu, ano, to je fakt. Na druhou stranu uvidíme, jestli se necháte zmást i mojí fantazií, a nebo to opravdu bude skutečný příběh. Tak pojďme na to. První případ Josie Quinn je ze série Mizející dívky. Kolik dívek musí zmizet, než si toho někdo všimne? První případ a hned tak ostrý začátek. Každý v malém, ospalém americkém městečku Denton hledá 17-letou Isabel Colemanovou. Všechno, co zatím našli, je její mobilní telefon. A pak také další dívka, o které ani nevěděli, že ji mají hledat. Josie začíná mít obavy, že podobně zmizelých dívek může být daleko víc a stopy opravdu vedou k další dívce. Její případ však úřady označili za naprosto smyšlený a odložili ho. Josie se přesto domnívá, že by ona dívka mohla být také obětí. Ale koho vlastně? A proč se zdá, že nikdo kromě ní o vyřešení případu nestojí? Nakonec se případ vyřeší. Úplně sám. A Josie zjistí, že všechny dívky odešly do kláštera, kde přijali slib mlčenlivosti. Je to pravda nebo není? Končí takhle ten příběh nebo ne? 800-937-937 je telefonní číslo sem ke mně do studia. Volejte právě teď, dáme si jeden hit a pak chci slyšet, co si myslíte. Jestli takhle opravdu ta knížka končí, anebo jsem si to celé vymyslel.
1: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.

0: Posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 18 minut. V tuto chvíli už mám na telefonu taky Honzu. Honzo, přeju krásné odpoledne.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak, před malou chviličkou tak jsem četl ukázku z první knížky, respektive z toho prvního dílu série Mizející dívky. Já jsem říkal, že ten příběh končí tak, že případ se nakonec vyřeší sám a Josie zjistí, že všechny dívky odešly do kláštera, kde přijali slib mlčenlivosti. A teď chci od tebe vědět, je to pravda, nebo to pravda není?
1: Je to pravda.
0: Myslíš, že to je pravda, jo?
1: Já myslím, že jo.
0: Že opravdu ty dívky odešly do kláštera, kde přijali slib mlčenlivosti.
1: No.
0: No, čověče, co na to říct? Musím vzít někoho jiného na telefonu. Musím vzít někoho jiného, on zajímá mi líto.
1: Jo, tak nevadí.
0: Bohužel.
1: Tak jo.
0: Zatím, ahoj. Haló, Jirka na telefonu, Hit Radio. Kdo pak tam? Slyšíme se? Tak, neslyšíme, dobře, nevadí. To je taky dobrá detektivka. Haló, slyšíme se, Jirka, Hit Radio.
2: Tady Veronika, slyšíme se.
0: Dobrý den, Veroniko, výborně. Tak co myslíte, odešly ty holky nakonec do kláštera, anebo je to úplně jinak?
2: Je to úplně jinak.
0: Je to úplně jinak, teď už to víme. Je to tak, že dívky samozřejmě neodešly do kláštera, staly se bohužel obětí monstra, které řádí v okolí Dentonu už celé roky. Víc už neřeknu, jo, abych neudělal spoiler, zbytek se dočtete v knižce. Veroniko, vy máte ráda detektivky?
2: Mám ráda, moc ráda.
0: A četla jste alespoň jednu z těchto 10 knížek Josie Quinn?
2: Nečetla právě, takže to se bude hodit.
0: Tak to vám závidím, protože budete to číst úplně poprvé a věřím, že i ostatní čtenáři, kteří už prošli minimálně jednou sérií, jedním dílem, tak si teďko říkají, ty brďo, ta bude překvapená, to jí to závidíme. No tak jo, tak já vám gratuluju, získáváte 10 knih v hodnotě 5000 korun, na vás bude, jestli budete chtít ty knížky normálně, fyzicky, anebo jestli si je chcete vzít třeba do čtečky?
2: Asi fyzicky.
0: Že jo, že to je lepší.
2: Jasně,
0: obracete stránky. No jasně, to jsem tak rád, že to říkáte. Super. Veroniko, ještě jednou gratuluju, máte radost?
2: No velikou.
0: No tak to máme radost všichni, super. Tak jo, ještě jednou gratuluju, 10 knížek je vašich a já jenom připomínám, že zítra opět v čase mezi 13. a 15. budete mít když tak další šanci získat opět celou kolekci 10 knih od Lizy Reganové. Tady na Hit Radio.
3: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.

0: Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran. Velmi symbolický hit, kdy jsme teď hráli o 10 detektivních knih. Opět zítra budeme pokračovat mezi 13. a 15. Nebude to jenom tento týden, ale bude to celé dva týdny. Vždy v čase 13 až 15. To je Hit Radio. Za chviličku Jason Derulo, taky Coldplay a teď ještě malá připomínka dnešní snídaně šampionů. O co jste přišli, pokud jste neslyšeli?
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Nevím, jestli to máte podobně, ale ty pohádky jsou udělané tak, že to pochopíš až jako dospělej. Ty říkám, tyjo, tak tohle, když mi bylo prostě 10, tak jsem úplně nepobral.
3: South Park, všechny tyhle věci jsou pro dospělý.
2: Na to jsem koukal, že bylo 7, jasně.
4: Já jsem se schválně zeptal umělý inteligence, aby nám vytvořila jeden vtip, teda, aby se zasmáli jakože děti a uvidíme, jestli se zasmějou i dospělí. A potom jeden dospělácký a uvidíme, kdo se zasměje. Já už jsem si to přečetl, takže myslím, že nikdo.
2: Takže počkej, už jsme na tom tak špatně, že jdeme říkat v rádiu vtipy, jo?
4: Je to tak, ještě od AI, no. Tak, proč šel banán k doktorovi? Protože mu ujížděla slupka. Teď jsem měl teda 8 děti, jasný.
2: A děti jsou... Tak a pro dospělé.
4: Objednal jsem si terapeutickou pizzu. Přišla bez síra a řekla, musíš se naučit být kompletní sám.
2: Jakoby, jestli nás poslouchá šéf, tak se myslím, že teda nemusíme chodit, si myslím, no.
3: A ten první byl dobrý.
1: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
5: Všechno najednou?
7: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
8: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
10: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.

0: náš autorizovaný servisní partner Škoda, Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. www.okim.cz www.okim.cz.
1: Blaze se vrací na městský stadion. Tým amerických fotbalistů z Ústí nad Labem v polovině základní části letošní sezony zatím nepoznal porážku a vede tabulku druhé ligy. Další zápas čeká Blaze už v neděli 31. května, kdy na městském stadionu v Ústí nad Labem vyzvou hráče Prague Lions. Přijďte si užít odpoledne plné emocí a zábavy pro celou rodinu. Výkop v 15 hodin.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jason Derulo pro pohodovější pondělní odpoledne, 13.37, posloucháte Hit Radio a jdeme na hokej. Dneska odpoledne v 16.20 hrajeme s Norskem, tak schválně, jestli taky porazíme levou zadní jako Slovensko. Teda, to byl zápas se Slovákama, co? To byly nervy. Konečně jsme viděli na vlastní oči, co znamená to typické české rčení porazit někoho levou zadní. Mimochodem, já když jsem dal video toho vítězního gólu k sobě na sociální sítě, můžete se podívat na Instagram Jirka Pelnář a taky na Facebook, tak jsem ještě přišel na to, že na Slovensku nemají Instagram, protože na Instači je klid, ale na Facebooku tam dostávám od našich bratrů takovou bídu, ale brutální bídu za tu levou zadní. No, nedá se nic dělat, no, pořád mi píská v uších, to je pravda, ale za ten vtip to stálo.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozhodnout.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Clean Bandit na Hit Radio ve 13 hodin 44 minut. Ještě v rychlosti jedna zpátečka k tomu víkendovému zápasu Československo na mistrovství světa. To je vždycky jako horký téma, že jo, protože spoustu z nás tak máme známí ze Slovenska, třeba Maja Švagrová je ze Slovenska, ty tady koukám, že třeba tady, ahoj Jiříku, to si měl být u nás doma, sledovali jsme hokej s manželem, je Slovák. Máme stále tichou domácnost, mi tady píšete do zpráv. Zdraví Péťa, zdraví Jana. Jak to vlastně jako funguje? To mi dejte vědět na 777-937-777. Jak to funguje u vás doma, v domácnosti, když prostě máte to československé soužití a dojde na mistrovství světa v hokeji? A Česko vyhraje. To by mě jako zajímalo. A ještě teda jako nějakým sporným gólem. Dejte vědět, jak to vypadalo u vás doma, jsem na to sám zvědavej. My si dáme za chvíli další hity, dáme například Činasky, Zitem Vákum, nebude chybět ani Skript a Vilájem a jejich síň slávy, když jsme u toho sportu. Tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invi za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý betón ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Už v neděli 31. května prožijte v Chomutově pohádkový Den rodin. Startujeme ve 14 hodin. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. skupina Činasky, Vákuum. Tak v pondělí takhle odpoledne, většina z nás má asi pocit, že má v hlavě trošku vákuum, tak my vám to vzduchoprázdno vyplníme, a to nejnovějšími zprávami. Lucie, už za chviličku.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Teplicích, v Juditině ulici probíhají práce na silnici, počítejte tam s omezením. A ještě na výjezu z Teplic v Dubí směrem k hraničnímu přechodu Cínovec. Probíhá tam oprava kanalizace, komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 14. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat také v červnu. Návrh ministerstva financí schválila vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna, a to v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Až 93% škol má pravidla pro užívání mobilů ukotvená ve školním řádu. Zhruba polovina ze zbylých 7% je plánuje zavést od 1. září. Jaká rizika se s přítomností mobilů ve třídách pojí, doplní mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
11: Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení nebo vznik návykového chování. Regulace je proto v řadě škol vnímána jako součást prevence. Data tak potvrdila, že školy mají už dnes možnosti, jak pravidla nastavovat a vymáhat v rámci platné legislativy prostřednictvím školních řádů.
10: Využívají také různé praktické nástroje, například odkládání mobilů do boxu nebo skříněk. VZP chce otestovat preventivní program pro lidi s nadváhou nebo prediabetem. Má zlepšit jejich zdravotní stav nebo zabránit rozvoj dalších potíží, například cukrovce. VZP přispěje i firmám s větším podílem zaměstnanců, kteří absolvují preventivní prohlídku nebo nepovinná očkování. Teď ještě pohled k nám.
1: Atletická dráha na bývalém letním stadionu v centru Chomutova projde renovací a dostane nový povrch. Záměr si také lidé odhlasovali v participativním rozpočtu. Zakázka má předpokládanou hodnotu kolem 2 milionů korun. Město teď hledá firmu, která starý povrch opraví. Práce by měly začít v červnu a skončit nejpozději v září.
12: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes krásně jasno nebo skoro jasno. Teploty 26 až 29. Tropické počasí má vydržet ještě zítra. Ve středu už teploty půjdou dolů.
13: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne pokračuje dál, 2 hodiny, 3 minuty. Jak se máte v pondělí? Dobrý všechno? Chce se vám pracovat? Moc ne. No tak si budeme povídat. Vždycky ve 2 odpoledne si tady společně povídáme. Čeká nás pořad Pravda nebo Bullshit. A dneska to bude na velmi zásadní téma rodinné vztahy. A obzvlášť, jestli máte sourozence, tak budu potřebovat vědět váš názor. Už za chviličku dáme si jeden hit, pak vám řeknu, o co půjde. Buďte s námi.
14: Hit Radio North Music.

0: Ava Max, Sweet But Psycho. Ano, to se nám velmi hodí.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Když žijete se sourozencem a ještě navíc jako ideálně máte společný pokojíček, když vyrůstáte, tak je to trošku sweet a taky trošku psycho. Psycho prostě. A já tady mám pro dnešní díl našeho pořadu Pravda nebo bullshit celkem zajímavé tvrzení. A tady naši odborníci, naši
1: vědci
0: tvrdí, že holky, které vyrůstaly s bratry, jsou o 78% víc ve stresu, než ty, které ty bratry nemají. A je jedno, jestli je to brácha starší nebo brácha mladší, ale prostě to soužití s tím bráchou, tak to vás doslova prostě jako vyšokuje. To vás vystresuje. Takže holky, jestli jste vyrůstali s bráchou, teď budu potřebovat vaše příběhy. Kolikrát jste kvůli němu brečeli, kolikrát vás zase na druhou stranu kryl před rodiči, kolikrát jste museli být neustále ve střehu, protože měl nejapný poznámky, třeba i v pubertě, nebo vám dělal nějaký aprílový žertíky, jo, já nevím, prostě kolikrát vám zničil psychiku. Je pravda, že jste opravdu tak moc ve stresu životním, kvůli tomu, že jste měli toho bráchu? Nebo respektive stále máte, ale beru to tak, jako že jste s ním vyrůstali. Dejte vědět, 777 937 777, můžete psát zprávy, posílat hlasovky, to už nechám na vás.

0: Shakira a Zoo na Hit Radio, tedy Zoo, je přesně 14.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 78%, nebo respektive jinak. Holky, které vyrůstaly s bratry, jsou o 78% víc ve stresu. To znamená, že dneska potřebujeme zjistit, jestli 78% je, pardon, opravdu to správné číslo. Píšete zprávy na 777-937-777, holky, dámy, slečny, ženy. Vy, které máte bráchu, jo, potřebuju příběhy, jaký bylo s nima vyrůstat. Adela třeba píše, ahoj, no tak podle mě je to hloupost, bratry mám dva a ve stresu moc nejsem, spíš naopak mi přijde, že se tak jako podporujou a právě ne úplně pomáhají, ale tak jako posilujou psychiku. Posilujou psychiku, no to vlastně jako může být ono. Na druhou stranu, jo, když je člověk pořád ve stresu, tak vlastně pořád se ta psychika zaciluje. Ahoj, já mám dva bráchy, jsem prostřední, ale ve stresu jsem nikdy nebyla, rozhodně jsem teda ale zocelená, což se mi v životě nestratilo a ještě mě to posílilo. Dokázala jsem si plno věcí zařídit sama, v 18 jsem vypadla z baráku, takže se vše hodilo, žádné hraní s panenkama, ale spíš to byly jako honičky a vesměs jsem se musela i prát, na koho ukázali, byla bitka. Dodnes na to ráda vzpomínám, zdraví babička Janíčka. No to jako není stresový prostředí, žádný panenky, ale místo toho jít ven a rvát se. Nevím, je to úhel pohledu samozřejmě. Co vaše příběhy? Je to tak, dámy, slečny, že když máte toho bráchu, tak jste prostě byli ve stresu? Nebo si to už člověk jenom neuvědomuje? 777 937 777, pište, volejte.

0: Dasha s hitem Austin na Hit Radio, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Holky, které vyrůstaly s bratry, jsou o 78% více ve stresu, tvrdí vědci. Je to tak nebo ne? Na 777-937-777 vy posíláte vaše zkušenosti s tím, že když vyrůstáte s bráchou, jaký to soužití bylo. Wendy píše, ahoj, já jsem vyrůstala mezi 5 bratry a nakonec jsem jediná zdědila po otci ježdění na kamionu a na autobus jsem se dala sama. Vyrůstala jsem převážně s o 6 let staršími kluky, takže mě bavily různý sporty, víc než si hrát s panenkami. A už jsem pomalu 24 let za volantem, tak hezký den, všem přeje Wendy. No tak 24 let za volantem, tak to vůbec Wendy asi neví, co je stres. To musí úplně v pohodě, úplně vyčilovaná. Ahoj, já mám 2 bráchy, tak to už jsem čet vlastně, tady, já mám 4 bratry, jsem uprostřed a stres to byl, co nebylo hotovo, musela se máknout já, jako jediná holka se zodpovědností, ale ono jak to vyrůstáš, tak ti to nepřijde, že je to stres a záhul a prali jsme se jako koně. Díky za tuhle zprávu a ještě Monča tady má, ahoj, hele, přesně to sedí, já mám 3 bráchy a dětství bylo s nima šílený, nehrála jsem si s panenkama, ale s autama, protože na panenky už nezbyly prachy, nosila jsem oblečení po těch 2 starších a šatů jsem měla pár, doteď z nich mám nervy a to mi je 37, zdraví Monča. Tohle já beru jako finální zprávu, děkuju za to, vypadá to, že tady vědci se možná trošičku sekli, že to nebude 78%, ale možná to číslo bude ještě možná daleko vyšší, no. No, tak holky, nemáte zač, no. Já jsem třeba mladší brácha, mám starší ségru a taky si myslím, že je úplně v pohodě, že to muselo být v klidu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května. Naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
9: Senkor.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 14:35, pondělní odpoledne v plném proudu, za chviličku ještě Linkin Park a taky jeden český známý boyband. A pokud jste vyrůstali v 90. letech a na začátku milénia, dámy, holky, děvčata, tak předpokládám, že jejich plakát ve vašem pokojíčku byl taky. Z těch cizích tam mohly být kdo? Třeba Backstreet Boys, East 17 a další legendární boybandy, které ovládly 90. léta, vydělávaly miliony a dokázaly vyvolat takovou hysterii, že vlastně po rozpadu některých kapel tak dokonce vznikaly linky důvěry pro fanoušky. To jste věděli? Ono to spíš bylo teda pro faninky tenkrát, ale ty linky důvěry opravdu existovaly. To je třeba jedna z krásných informací, kterou si můžete dozvědět v nejnovějším dílu našeho podcastu, který pro nás dávají dohromady naše kolegové z Rádia 90. Je to podcast Vypalovačka. Můžete si ho poslechnout na klasických streamovacích platformách, anebo doporučuju třeba YouTube, tam si zadáte akorát do vyhledávače Vypalovačka, ono vám to hned vyskočí, abyste taky mohli na ty naše kolegy koukat, když už je u toho budete poslouchat. Takže jestli vás něco bolí, tak předpokládám, že hudba vás vylečí, protože hudba je náš lék. Teď už asi víte, kam směřuju. Takže tohle bude boyband už za chviličku a teď ještě taky upoutávka na to, co přijde od 15 hodin. To je taky kolikrát dobrý boyband. A nejenom teda boyband. Naše odpolední show v 15 hodin se na vás těší.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přestaňte řvát, je čas se smát.
3: Cože?
4: Práci i školu hoďte už dneska za hlavu.
5: Blíží se padla na Hit Radio Nord Music.
2: Ne spadla, padla.
4: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
2: Jenom aby.
4: Těší se na vás Káťa Haplová.
2: A Kamil Bílský.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Od

0: Linkin Park na Hit Radio přesně ve 3:15. Za chviličku ještě profesor Green, Emily Sandé, taky Nickelback. No a v 15 hodin začíná naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a přeju vám pohodový zbytek dnešního dne v práci. Přežijte pondělí, zítra v pravé poledne se na vás zase budu těšit. Ve 12 hodin srdcovky a mezi 13. a 15. hodinou, pokud rádi čtete a máte rádi detektivky, tak si budete moct vyhrát fantastickou výhru, a to sérii 12 detektivních příběhů od světově proslulé spisovatelky Lizzie Reaganové. To všechno zítra mezi 13. a 15. Mějte se krásně.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Blaze se vrací na městský stadion. Tým amerických fotbalistů z Ústí nad Labem v polovině základní části letošní sezony zatím nepoznal porážku a vede tabulku druhé ligy. Další zápas čeká Blaze už v neděli 31. května, kdy na městském stadionu v Ústí nad Labem vyzvou hráče Prague Lions. Přijďte si užít odpoledne plné emocí a zábavy pro celou rodinu. Výkop v 15 hodin.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky
9: CZ.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme krásné slunečné odpoledne všem řidičům za volanty. Jenom upozornění zde osmičky mezi 63. a 65. kilometrem ve směru na Drážďany. Tady probíhá údržba vozovky v levém jízdním pruhu, takže opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v galerii Teplice. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat také v červnu. Návrh ministerstva financí dnes schválila vláda. Na síti X to uvedla ministryně financí Alena Schillerová. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna, a to v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Český hydrometeorologický ústav zavede od 1. července nový výstražný systém. Zaměřit se má více na dopady nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější pro občany, úřady, ale také bezpečnostní složky. Nový systém bude zaměřený například na nasycenost půdy nebo vliv sněžení na dopravu. A nezávislá měnová politika je pro polskou ekonomiku přínosem. Polská centrální banka je teď schopná měnovou politiku lépe přizpůsobit domácím hospodářským podmínkám, než kdyby úrokové sazby pro Polsko stanovovala Evropská centrální banka. Tak tohle uvedl polský ministr financí. Informuje o tom agentura PAP.
1: Hokejový servis Hit Radio.
7: Čeští hokejisté nastoupí do 6. utkání skupinové fáze mistrovství světa ve Friburgu proti Norsku se 7 obránci a 13 útočníky. Trenéři patrně sáhnou ke změnám v sestavě. Na tribuně by měl být obránce Tomáš Cibulka, který dosud odehrál všech 5 utkání na šampionátu. Utkání začne v 16:20. Tak držíme palce.
8: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
9: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bikepark, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
10: Tak jsme se o víkendu na severu Čech pořádně zahřáli a už teď můžu slíbit, že ani v novém týdnu se počasí na severu Čech flákat nebude. Dneska máme venku jasno, modrá obloha, svítí sluníčko a na teploměrech 24 až 29, takže taky pořádný teplo. A pozor, zítra se vrátí tropy, protože zítra bychom mohli naměřit až 32 stupňů Celsia.
11: Olala.
1: Hit Radio Nord Music.
0: No tak to si teda užijeme, ale vy si můžete užít taky první padla tady toho týdne. Odpolední show na Hit Radio Nord Music s Kaťou Haplovou.
10: A Kamilem Bílským, krásný odpoledne. Moc se na vás těšíme a taky na dnešní hokej Česko-Norsko. Garantuju vám, že v Oslu se budou fanoušci potit, až si z toho ty svoje pletený svetry sundají. Držíme

0: tak jsme se taky nenápadně vkradli do éteru. Opět a Radeček, Maria Čírová, Vloupám se, s vámi pondělní hit Radio Nord Music a odpolední show padla Káťa a taky Kamel. Krásný pondělí.
1: Nádherný odpoledne vám všem a hned na úvod jedna neuvěřitelná. Přátelé, představte si, že kompletně výherní stírací los fakt existuje.
0: Ne.
1: Jo.
0: Ale není to tak dávno, co jsme se tady o tom bavili, o stíracích losech. Jaká je to pravděpodobnost, když prostě člověk tam opravdu něco skutečného vyhraje?
1: A vlastně jsme konstatovali, že je to spíš takový jeden velký podvod, že jo? Ne, že by se na to vyhrát nedalo, ale jako víc utratíš, tak, než vyhraješ.
0: Rozhodně.
1: Tak bacha. V Karlových Varech koupila žena kompletně výherní stírací los. Co to znamená? To je takový ten klasický los, který když si koupíš, tak tam máš hned několik hracích políček, různý hry a na každý té hře můžeš něco vyhrát. Tak ona si zahrála první hru, kde měla hledat cihly.
0: Ano.
1: Seškrábala první symbol cihla. Další symbol cihla.
0: Ty bláho.
1: A zase symbol cihla. Hele, co se škrábala, tam byla cihla. Kompletně to celý vyhrála. Říkala si, ježiš, já mám dneska kliku, to je štěstí. Tak já se ještě zkusím zahrát tu druhou hru. Tam si zase musela seškrábat čísla a ty čísla se musely shodovat.
0: Ano.
1: Seškrábala první, shodovala se.
0: No nekec.
1: Druhý, shodovalo se. Třetí, všechny se shodovaly. Normálně kompletně celý ten stírací los setřela a všechno, co na něm bylo, vyhrálo.
0: Ty vary, tak to je a tak za milion, za dva možná?
1: No, a to je jediná špatná zpráva na celý ty informace. Kompletní výhra dala jenom 5 000 korun.
0: Ježiši Maria, jako v součtu, když to všechno...
1: V součtu všechny ty prachy, co tam setřela a vyhrála, to dává jenom 5 000, což je nepochopitelný. Že takhle unikátní los, který asi koupíš jednou za život, že tam opravdu všechno vyhraje, dá takhle málo peněz. Jako.
0: Okay. Jako na jednu stranu samozřejmě na ulici to nenajdeme, no. Ale na druhou stranu přesně takhle je to unikátní, že ty, jo, teď to úplně, oh, ty bláho, no. Tato, pojď se podívat, no. Dal jsem 15, jupi. A jako už modla těch 5 000.
1: Jako co dodat, říkám to nerad, ale říct to musím, přátelé, furt se ví.
0: Tácka, jupi. A jako už modla těch 5 000.
1: Jako co dodat, říkám to nerad, ale říct to musím, přátelé, furt se víc vyplatí chodit.

0: Jako kamarádi nechci nic říkat, ale tenhle hit do toho počáska, Pitbull, Neo, Give Me Everything, no a to nejlepší pondělní den máme v práci skoro za sebou. Posloucháte Hit Radio Nord Music, odpolední show padla.
1: No tak si pojďme to počasí vyhodnotit. Přátelé, je to černý na bílým. Teplotní závody vyhrály o víkendu Doxany na Litoměřicku.
0: Jako říkám si, kde jinde než v Doxanech má být nejteplej. To už je taková tradice, ale ptám se, kolik?
1: Prosím tě, v sobotu tam naměřili 30,7, to znamená, to byly první tropy, a v neděli tam naměřili 32,2, takže to byly další tropy.
0: 32 stupňů.
1: Já jsem se pro zajímavost koukal na internet, proč to vždycky vyhrajeme my tady na severu Čech, proč konkrétně Doxany. Mm-hmm. A píšou tam tři důvody. Za prvý, Doxany leží ve strašně nízký nadmořský vejšce, a tím pádem se tam udržuje teplo. Za druhý, jsou obklopený kopcema, to znamená, i kdyby tam fičel vítr, tak na to teplo se ten vítr přes ty kopce nedostane, takže to teplo neuteče, nerozfouká se. A za třetí, je to jako zemědělská oblast a ta se prej na slunci ohřejvá víc než ty jiný krajiny a než ty jiný povrchy. Takže tohle všechno sečteno dohromady dává teplotní rekordy.
0: Jsou tu prostě v Doxanech bude vždycky nejteplejší celý
1: České republiky. Tak. Teda takhle. Chtěl bych tenhle výsledek napadnout. Nejteplejší bylo o víkendu v Brně, v Ústí nad Labem, konkrétně 38,5. Měla to moje dcera, ale je to zápal plic, to se nepočítá.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Nevím, jestli to máte podobně, ale ty pohádky jsou udělané tak, že to pochopíš až jako dospělej. Si říkám, tyjo, tak tohle, když mi bylo prostě 10, tak jsem úplně nepobral.
4: South Park, všechny tyhle věci jsou pro dospělý.
3: Na to se koukal, že bylo 7, jasně.
5: Já jsem se schválně zeptal umělý inteligence, aby nám vytvořila jeden vtip, teda, aby se zasmáli jakože děti a uvidíme, jestli se zasmějou i dospělí. A potom jeden dospělácký a uvidíme, kdo se zasměje. Já už jsem si to přečetl, takže myslím, že nikdo.
3: Takže počkej, už jsme na tom tak špatně, že jdeme říkat v rádiu vtipy, jo?
5: Je to tak, ještě od AI, no. Tak, pojďme, proč šel banán k doktorovi? Protože mu ujížděla slupka. Teď jsou měli teda 8 děti, jasný.
3: A děti jsou... Tak a pro dospělé.
5: Objednal jsem si terapeutickou pizzu. Přišla bez síra a řekla, musíš se naučit být kompletní sám.
3: Jakoby, jestli nás poslouchá šéf, tak se musím zítra nemusíme chodit, si myslím, no.
4: Ale ten první byl dobrý.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
7: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
8: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
7: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
9: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
10: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší...
12: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
13: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
14: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
13: Když vysavače,
14: tak Mironet. Klikni dvakrát.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Blaze se vrací na městský stadion. Tým amerických fotbalistů z Ústí nad Labem v polovině základní části letošní sezony zatím nepoznal porážku a vede tabulku druhé ligy. Další zápas čeká Blaze už v neděli 31. května, kdy na městském stadionu v Ústí nad Labem vyzvou hráče Prague Lions. Přijďte si užít odpoledne plné emocí a zábavy pro celou rodinu. Výkop v 15 hodin.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Tak jak víkend skončil, tak odstartoval nový týden na severu Čech venku nádherně. K tomu odpolední show Padla na Hit Radio Not Music s Káťou a Kamilem a taky Imagine Dragons. Tak krásný den.
1: No a co opravdu nechcete takhle odpoledne zažít, tak to je třeba nějaká šílená kolona. Takže máme pro vás aktuální dopravní informace. A to je samozřejmě nejlepší dopravní servis ze severu Čech. My moc děkujeme, že vysíláte s náma. Tady je hlasovka od posluchačky Markétky.
2: Dobrý den, řidička Markéta, kdo jede od Mělníka, směstvaný, je tam šílená kolona, kamiony se tam hromadějí. Čekala jsem tam teďka přes hodinu a pořád na Slaný je to uspaný, tak si tam dávejte bacha, jezdí tam jak šílenci i tak. Díky, ahoj.
0: Tak to je peklo. To je peklo, to jsem zažil tenhle víkend, mě se v autě rozbila klimatizace a měl jsem jet do Českých Budějovic a zpátky. A v tomhle počasí, kdy je venku skoro 30 stupňů, takže v autě asi 60, to je peklo. Měl jsem stažený všechny okýnka a po dálnici, to byl teda fičák.
1: To byl hukot, že jo?
0: Ty tak jo. Ať tam nestojíte dlouho, držíme palce, ať se to brzo rozjede. No a samozřejmě připomínáme, že vaše dopravní info nám můžete volat na 800 900 952.
1: Markét, moc děkujeme, přejeme šťastnou cestu. No a vy ostatní, kteří míříte z Mělníka na Slaný, tak tady tudy určitě opatrně. Ať je to odpoledne za volantem o něco lepší, posíláme další hit. Žijeme len raz, Hit Radio Nord Music.

0: nejsem bohvíjaký angličtinář a nemusíte být ani vy na to, aby vám došlo, že tenhle hit je prostě o sunshineu.
1: Já myslím, že je anglicky.
0: Ano, pravda, taky, seš bystrý hoch, Kamčo. Tohle bylo samozřejmě anglicky, Ray Dalton, Do It Again, a jediný slovíčko, kterému jsem rozuměla, tak přesně ten sunshine.
1: Krásný odpoledne, teda aspoň doufáme, že je krásný, i když je pondělí. Je nám jasný, že každý je ještě myšlenkama o víkendu, který jsme si teda užili naplno v tom nádherném počasí. No a vy, co jste byli ve vinařství Johan V., tak vy jste viděli i start projektu Legendy v Třebívlicích, kde jako první zaspívala Sandra.
0: Mimochodem i tu hlapecku Hiroshima, tam Sandra živě zapěla.
1: Video máme i na našich sociálních sítích Hit Radio Nord Music, tak se můžete podívat. No a snad se vám líbilo, snad jste si to užili a snad jste byli spokojení. Slyšel jsem jenom jednu takovou pro mě vtipnou reakci. Vůbec jsem netušil, že Sandra, když mluví,
0: ano,
1: což asi nikdo z nás nikdy moc neslyšel, protože my známe jenom její písničky,
0: tak
1: ale ona, když prý mluví, tak má hlas jak Aťka Janoušková. Víš, takový ten včelkomájovej.
0: Jo, jo, jo.
2: Takový ten,
1: jo. Jo, jo,
2: to je přesně on.
0: Jako když si dala tady to helium, co tady máme vedle, jo?
1: Přesně Ježiši. Tak. Tak z toho jsem teda v šoku, protože jednak k tomu, jak vypadá, jednak k tomu, kolik je, a jednak k tomu, jak zpívá, by mě nikdy nenapadlo, že má takovýhle hlas, když mluví, jako.
0: Aťka Janoušková, jo.
1: Takže vy, co jste v Třebívlicích bejt nemohli, tak aspoň kousek Sandry od nás.

0: To jste si užili.
1: Děkujeme, Sandro.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Už v neděli 31. května prožijte v Chomutově pohádkový Den rodin. Startujeme ve 14 hodin. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: 15:54.
1: To znamená, že za 6 minut je 16.
0: Přesně, takže alou domů, kamarádi.
1: Už ale.
0: Ale už.
1: Vypadni.
0: Ty tam ještě smrdíš, co tam děláš?
1: Zkrátka dobře, padla, vyhlašuje, padla, nikdo už není ve škole, nikdo už není v práci a všichni se chystáme na to, co nás čeká za pár minut v 16:20. Další zápas na mistrovství světa v ledním hokeji, Česko versus Norsko. Jdeme fandit.
0: Elektronická tuštička už je ve střehu, takže budeme vás samozřejmě o průběhu zápasu informovat a od nás docelí ještě pár hitů. Třeba Swedish House Mafia, Save the World. Into the

0: 16. hodina pryč. S vámi Hit Radio Nord Music. Krásné odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor v Teplicích. Aktuálně nehoda dopravní, a to na Pražské ulici. A ještě připomínám, na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8. Tady se vytvořila víc než 2-kilometrová kolona, takže počítejte se zdržením. Pevný nervy a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
3: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku!
4: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
3: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Mami, proč máme vysavač smyčkou od konceptu?
8: Protože koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
7: I teď?
9: Ano.
7: A teď?
9: Jo, včera, dnes i zítra.
8: Prostě pořád.
10: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: Jsou tady další zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová. Cenový strop na benzín a naftu v úterý klesne o desítky haléřů. Litr benzínu natankujeme za 44 korun a 84 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 41,72 koruny. To je o 36 haléřů méně, než tomu bylo dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo Ministerstvo financí. Do Evropy proudí velmi teplý vzduch ze severní Afriky a podle meteorologů tady ještě nějakou dobu se trvá. V západní i střední Evropě se o víkendu teploty dostávaly nad 30 stupňů Celsia a místy padaly i teplotní rekordy. Na konec května jde o neobvyklé vysoké hodnoty. Ty odpovídají spíše letnímu období. Ochlazení nepřichází ani v noci, kdy teploty často neklesají pod 20 stupňů. Jiří Lehečka vypadl na tenisovém Roland Garros už v prvním kole. 12. nasazený podlehl 89. hráči světa Španělovi Pablu Carreňovi 3-6, 6-7, 3-6. Utkání na Antuce v Paříži prohrál po necelých 2 hodinách. A máme pro vás ještě jednu sportovní pozvánku. Legendární závod míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím, a to od 28. do 31. května. Organizátoři hlásí, že startovní listina je plná. Potvrzeno je 22 týmů. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
13: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
14: Sluneční brýle, tak to je základní výbava a láhev s pitím, ta taky nesmí chybět. Zkrátka dobře, bez tohohle se ani po víkendu neobejdeme. Na severu Čech nádherně svítí sluníčko až 29 stupňů Celsia a pozor, zítra se mají zase vrátit tropy. Možná naměříme až 32 stupňů Celsia.
12: Hit Radio Nord Music.
0: Tak to bude boží, tomu říkám opravdu letní začátek dalšího pracovního týdne. 5 minut po 4. s vámi odpolední show padla Káťa Haplová.
14: A Kamil Bílský. No a když už to léto je tady, no tak k tomu samozřejmě servírujeme i letní hity. Co takhle Sunshine, Farná a Miraj, Kaskáda, anebo právě teď Alvaro Soler a Sofia. Prostě krásný odpoledne s Hit Radiem Nord Music.

0: odpolední playlist Hit Radio North Music. Kaskáda Every Time We Touch a s vámi odpolední show Padla v pondělí, Káťa a taky Kamil. Krásný odpoledne.
1: A jdem se hádat. Teď budeme vepři.
0: Vepři?
1: Vepři. Doslova a do písmene. Přátelé, kamarádi, milí posluchači, máte radši hokej v 16.20 anebo ve 20.20?
0: Ty bláho. Tak to je ale otázka do pranice.
1: Proč se ptám, to jsou dva oficiální časy, ve kterých se hrajou hokeje na mistrovství světa, ale fanoušek a hokejista se nedokážou shodnout. Jednoduchý vysvětlení. Naši hokejisti milujou čas, který za chvilku čeká. Milujou začátek zápasu v 16.20. Tvrdí, že se na to krásně připravějí, mají půlku dne na to, aby si nachystali všechno, co potřebují, udělali rituály, na jaký jsou zvyklí a odpoledne jdou na to. Pak už se jenom navečeřej a dohajánek a všechno spokojení. Prostě jsou na to celý rok takhle zvyklí. Kdežto hokejový fanoušek v 16.20, no tak některý jsou možná ještě v práci.
0: Ano.
1: Některý teprve končí.
0: Ano.
1: Většina z nich bude v autě. Další ještě potřebují na nákup. Teď ty děti, kroužky, tohle všechno. Přijdeš domů, ty ti nedají pokoj, podepsat domácí úkol, ptají se tě na milion. No prostě, než zalehnou a jdou spát, tak ten hokej skončí.
0: Jako. Yes.
1: Takže fanoušci milují čas 2020.
0: Když už je všechno hotový, oni si prostě můžou sednout s tím popcornem nebo třeba pičo.
1: Ale to už nebudou hrát naši.
0: No to ne, no. Ty jo, jak tohle elegantně udělat? Jako napadá mě jedna věc.
1: Jaká?
0: Ale to by asi jaky neprošlo. No, že by kluci hráli v 16.20, ale televize by to vysílali až ve 20.20. Blbost, teď já vím.
1: No, ženský nápad.
0: Neprošlo. No, že by kluci hráli v 16.20, ale televize by to vysílali až ve 20.20. Blbost, teď já vím.
1: No, ženský nápad, co na to říct.

0: prostě fakt sedí jako na hrnec. One Republic Sunshine, tady do toho krásného pondělního odpoledne s vámi padla na Hit Radio Nord Music.
1: A zítra touhle dobou nás tady bude nepočítaně, přátelé. Jestli budete mít zítra znovu čas na padla na Hit Radio Nord Music, tak naopak počítejte s tím, že tady bude Káťa, že tady bude Kabil a pak, že tady bude Divoký Bill. Jeden veselý,
0: já druhý smutnej, šeptám ho veselý. Já si myslím, že zítra odpoledne tady budou všichni šťastní a veselí, že jo?
1: 8 divokých 2026, tak se jmenuje Šňůra, na kterou právě kapela Divokej byl vyráží. No a i to je jeden z důvodů, proč kluci zítra dorazejí od 16.00 na rozhovor.
0: Přesně, mezi 16. a 17. se na ně můžete tady odpolední show padla těšit. Můžete se na ně třeba už klidně teď vymyslet nějaký dotazy, který můžete psát na náš WhatsApp 37 39 958.
1: A pozor, to nejlepší, nakonec nejoriginálnější dotaz na kapelu Divokej byl od odměníme dvěma vstupenkama do Litvínova.
0: Jako na hokej, jo?
1: No, jako na hokej. Ne, na koncert kapely.
0: Jo, já jsem jak zblbla už z toho hokeja. Tak jo, tak zítra kapela Divokej byl a dva lístky na, ano, 19.6. do Litvínova na koncertách, jo. Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je.
1: Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
10: Blaze se vrací na městský stadion. Tým amerických fotbalistů z Ústí nad Labem v polovině základní části letošní sezony zatím nepoznal porážku a vede tabulku druhé ligy. Další zápas čeká Blades už v neděli 31. května, kdy na městském stadionu v Ústí nad Labem vyzvou hráče Prague Lions. Hráče Prague Lions. Přijďte si užít odpoledne plné emocí a zábavy pro celou rodinu. Výkop v 15 hodin.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
12: Senkor.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, pondělní hit Radio North Music a máme 2:05.
1: To se povedlo, hezký hit. Co se nepovedlo, je začátek zápasu Česko-Norsko. Přátelé, odehráno teprve pár minut a už prohráváme 0-2.
0: Ty bláho, to bylo rychlejší, než jsem čekal teda, upřímně.
1: Pojďme radši na hity. Ty nám přece jenom v tomhle počasí kor, jestli budou jako letní, jako energický, zkrátka dobře legendární, udělej větší radost.
0: No to boreď, to nejlepší je teprve před náma, kamarádi, a to je pondělní večer Hit Radio Classic. Od 18 hodin se můžete těšit na hity z let 80. 90. taky ze začátku milénia.
1: Na co?
0: Já, jestli můžu, protože vidím, jak jsi skleslý z toho hokeje, tak já jsem vybrala tentokrát hity, který ti opravdu zvednou náladu, nebo všem zvednou náladu.
1: Takhle, pokud to nebude norská skupina Aha, tak cokoliv.
0: Aha, či tam nejsou dneska. Budou to Foo Fighters a samozřejmě taky další hity, který vám prostě o chlup zvednou den. Třeba Annie Lennox.
1: To je krasavec tohleto.
0: Že jo, je to lepší trošku, viď? No, já jsem to věděla. No ale na závěr, počkej si. Tak na tohle všechno, spoustu dalšího se můžete těšit od dnešních 18 hodin. To by šlo.
1: Těšíme se.
0: Tak si pojďme jeden hit za všechny dát právě teď, a to od začátku do konce. Kdo pamatuje Klub sráčů, legendární film, tak jemu srdíčko teď zaplesá na Hit Radio North Music.

0: Nico Santos, Human Being. A 5 minut před 5:15 s vámi pondělní padla na Hit Radio North Music.
1: Máme pro vás trik, milí posluchači. Jsme sice v rádiu, nejsme vidět, ale tenhle trik pochopíte, protože ho jenom řekneme. Ten trik se jmenuje polštář mezi nohy.
0: Zní to všelijak.
1: Ano.
0: Ano.
1: Ale je to prej fungující trik. Zkrátka dobře, jestli se chcete fakt dobře vyspat. Jestli nechcete, až se ráno probudíte, aby vás bolely záda, tak odborníci doporučujou, až v noci usnete na boku, ještě před tím usnutím dát si mezi kolena polštář. To je prej pomůcka, která vám sama od sebe narovná páteř do přirozené polohy a právě díky tomu, až se ráno probudíte, tak vás vůbec nebudou bolet záda. To slyším poprvé v životě.
0: Hele, já to praktikuju už delší dobu, plotinkáři mi dají za pravdu, že prostě tohle je fakt jako super. Já mám dokonce jako tu obrovskou, tomu říkám žížalu, taková prostě jako polštář, takový dlouhatánský, prej to je hlavně protihotný, ale mě to je šumák, ale já jsem taky tlustá, takže mě to je fok. A fakt se s tím jako spí, nejenom, že strašně příjemně, ale ty záda fakt nebolej.
1: Tak vidíte, důkaz místo slibů, i Káťa Haplová má v noci mezi nohama polštář. Co na to přítel?
0: Nemá na čem stát.
2: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
3: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
7: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
2: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
1: Hit Radio North Music.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Dance and I, Dance Monkey, hit Radio North Music. Krásný pondělí všem, no a možná jste taky vy měli před chvilkou trošku infarkt, srdeční příhodu, jako já tady.
1: Jak to?
0: No proč ty jsi tak zařval? Myslím, že
2: ty se zlekla.
0: Strašně, ale strašně.
1: Ale takhle se fandí.
0: Já vím.
2: Ano, přátelé, dali jsme gól. Už to není tak tragický, už prohráváme s Norskem na mistrovství světa v ledním hokeji jenom 1-2.
0: No tak ještě druhej hezky do kabinky, že jo, a bude to dobrý.
2: Uvidíme. Každopádně vy už za chvilku uslyšíte aktuální dopravu, čerstvý zprávy a dáme si i tu nádhernou letní předpověď počasí.
0: Přesně tak, vydržte s náma.

0: Belle Shelly Arms Legendary. To je hit, který nás na Hit Radio Nord Music doprovodil do 17. hodiny. Hezké odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Připomínám jenom dálnici D8, 17. kilometr ve směru na Drážďany. Tady dejte pozor na porouchaný auto a kolona má v místě zhruba 2,5 kilometru, takže tady si ještě chvilku postojíte. Za to už dobrá zpráva, aspoň z Teplic, tady byste měli na Pražské ulici už projet bez komplikací. Máme tam po nehodě osobního auta s policejním autem, který po nehodě skončilo ve zdi, takže tudy už byste měli projet bez komplikací. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější. Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
1: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Jsou tady krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezké pondělí. Televizní a rozhlasový poplatek by neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let. Týkat by se neměl také podnikatelů a firem, kteří mají do 50 zaměstnanců místo nynějších 24. Rozšíření osvobození od poplatků navrhla v novele skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem. A teď pozor, malé objednávky z čínských e-shopů už nebudou tak výhodné jako dosud. Od 1. července se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii, a to v hodnotě do 150 eur. Od léta tak část zboží výrazně zdraží a výhoda čínských tržišť se začne zmenšovat. Donald Trump požaduje, aby se Saúdská Arábie, Katar, Pakistán, Turecko, Egypt a Jordánsko okamžitě připojili k takzvaným abrahamovským dohodám. Těmi v roce 2020 některé muslimské země normalizovaly vztahy s Izraelem. Na sociální síti Truth Social také napsal, že by se k dohodě mohl připojit i Irán, s nímž podle Trumpa vyjednávání o ukončení války postupuje dobře. No a muž v centru Tokia rozprášil neznámou látku na sloup poblíž bankomatu. U 20 lidí, kteří se nacházeli poblíž, se objevily bolesti v krku. Úřady už incident, který se stal v blízkosti luxusního obchodního domu, vyšetřují a po pachateli pátrají. Zatím se našly stopy kapsaicinu, látky způsobující pálivost čili papriček. Informovala o tom agentura AP.
6: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
7: Jestli sledujete dnešní odpolední hokej Česko-Norsko, který je po první třetině 1-2, někde venku na zahrádce, tak určitě dodržujte pitný režim, přátelé, protože na severu Čech to paří a na teploměrech máme 24 až 29 stupňů Celsia. A pozor, zítra se to opět vyšplhá na tropy. Zítra bychom mohli naměřit až 32 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Nord Music.
0: No a pondělní odpolední show padla už... se vrhá do poslední hodinky.
7: Dá se říct, že je před náma cílová rovinka, ve které vás vítají Kamil Bílský,
0: Káťa Haplová.
7: A protože je za náma víkend, během kterého se konala dopingová olympiáda, tak už si za chvilku řekneme, jestli doping pomohl k nějakému rekordu, anebo je úplně na prd.
0: Od nás právě teď Walk the Moon, Shut Up and Dance.

0: DHC, Listen to Your Heart. S vámi je pondělní hit Radio North Music, odpolední show Padla.
1: Krásný odpoledne a navrch zpráva, která šokovala celý sportovní svět. Představte si, že na dopingové olympiádě v Las Vegas padl nakonec pouze jeden jediný světový rekord.
0: My jsme tady o téhle dopingové olympiádě říkali, mluvili jsme o tom minulý týden, že se něco takového v Las Vegas chystá, ano, ve městě hříchů, kde jinde. No a tak jsme jako očekávali, že když je prostě tady ty podpůrné možnosti a prostředky jsou prostě nějakým způsobem schválený na téhle olympiádě, na těchto hrách, tak že jako těch světových rekordů prostě padne víc.
1: No jasně, tak jako logicky. Všichni žijeme v domnění, že proto to ty sportovci dělají, proto podvádějí, proto tajně dopujou, protože si myslí, že pak v té své disciplíně budou nejlepší, všechny ostatní porazí a budou vyhrávat, než jim na to přijdou. Ale tahle olympiáda vlastně ukázala, že to tak vůbec není. Že i když byli všichni nasypaní, i když tam běhali, i když tam plavali, i když tam vzpírali a já nevím, jaký všechny disciplíny tam byly, tak jenom jeden jediný sportovec vlastně využil toho dopingu a ten mu pomohl k lepšímu výkonu, než byl dosavadní světový rekord. Mimochodem jedná se o bulharského plavce Kolnéva, který na trati 50 metrů volný způsob zaplaval o 7 setin lepší čas, než byl dosavadní světový rekord. Jinak nikdo nic takovýho nedokázal.
0: Vůbec nic takového, ale a vlastně otázka, opravdu se tohle dá zapsat jako světový rekord?
1: Ne, samozřejmě, že ne, ten oficiální svět sportu tohle vůbec neuznává. Naopak, opovrhujou tím, vůbec se toho nechtějí účastnit, nechtějí se k tomu hlásit, ale upřímně všichni to po očku sledovali.
0: Jasně, zvědavý.
1: Jestli ty nazobaný budou opravdu nejlepší na světě a ono prd.
0: Ono prd.
1: Takže co z toho vyplývá, milé děti, nepijte alkohol, nekuřte a neberte drogy, stejně budete druhý.

Říká se, že pondělí je nejhnusnější den z celého týdne, ale aspoň co se počasí týče, tak to fakt neplatí. Užíváme si nádherný odpoledne na severu Čech, k tomu padla na Hit Radio Nord Music a společně s náma ve čtvrt na šest i Linkin Park.

0: Tohle je prostě nejlepší odpolední playlist, který můžete u nás na severu Čech mít. A nejenom kapela Linkin Park, ale za chvilku to tady rozbalí taky další hity. Ať je ten odchod z práce prostě tak, jak má v pondělí být, se vší všudy.
1: Tohle musí nakopnout každýho, tak doufejme, že je to slyšet až do Švýcarska, že to nakopne naše hokejisty a že vyrovnají dnešní zápas, ve kterém zatím prohrávají s Norskem stále 1-2.
0: Ale bude líp, to je rozhodně jasný. Za chvilku pro vás taky tyhle pecky na Hit Radio Nord Music, tak díky, že i to pondělní odpoledne trávíte s náma.
2: Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Rádiu.
2: Ahoj Richarde, vítám tě u nás.
3: Ahoj.
2: Prosím tě, já jsem se tě chtěl už minule zeptat, jestli náhodou nemáš nějaký tip na zajímavý místo nebo prostě nějakou aktivitu.
3: Aha.
2: No, hele, mně se často stává, že bych jako vlastně i něco podniknul. Nechci sedět doma a koukat na telku, ale tak nějak prostě skončím u té televize, no.
3: Klasika. Hele, to znám, úplně ti rozumím. Zkusím, takhle z hlavy. První mě napad nějaký adrenalin pod střechou. Motokáry, laser game. V Praze máme větrnej tunel.
2: O, jakože volný pád.
3: Jo, to je totální fičák. Fakt zážitek na celý život.
2: No, tak skvělý.
3: Pak určitě nějaká únikovka. Říká se, že Česko je světovou špičkou v únikovkách, takže to si prostě vybereš podle tématu, podle hodnocení.
2: A jo, tak na únikovce je pravda, že jsem dlouho už nebyl a posledně mě to celkem dost bavilo, i když teda pravda, to jsem neuniknul.
3: Hele, i tak je to dobrý. A do třetice...
2: Nějaký relax.
3: Nějaký relax. Relax je, když tak ta telka, že jo? Ale asi masáže, klasika, u toho se vždycky úplně...
2: Odreaguješ.
3: Jo, tam já vždycky úplně vypnu. A ani nevíš, jak jsi mi těmahle zážitkama nahrál vlastně, protože teď do 1. června běží zrovna na Slevomatu týden extra slev právě na lokální nabídky, takže to můžeš rovnou využít.
2: Ty jo, skvělý, tak vážení posluchači, nevím jak vy, ale já jdu na Sleváči hledat unikovku.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Rádiu.
0: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný...
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: firmanazážitky.cz.
8: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1 000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
10: Senkor.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
0: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jako máme na to ještě spoustu času, ale jednou se tam opravdu všichni sejdeme v těch oblacích. To byla kapela Jelen, Hit Radio North Music a minutou po půl šestý s vámi Káťa a Kamil, odpolední show padla.
1: Mimochodem kapela Jelen, důkaz, že boy bandy existovaly, existujou a existovat budou.
0: Přesně tak. Mimochodem boybandům se věnuje nejnovější díl našeho podcastu Vypalovačka. A to je právě fenomén boybandů. Takže všichni my pamatujeme a vy taky pamatujete tu dobu, kdy prostě ty boybandy totálně frčely plakáty v tom pokojíčku nad postelí, že jo, a tak podobně.
1: Jo, jo, přesně o tom se v tomhle dílu Vypalovačky mluví, protože Vypalovačka to jsou vlastně legendární vzpomínky na devadesátky a úplně na všechno, co s hudbou souviselo. Tak pojďme si dát ochutnávku z toho dílu s pořadovým číslem 7, fenomén boybandů.
2: Boyband vlastně fungoval velmi chytře v tom, že když si vyberete jednoho solového zpěváka, tak je to risk. Tam se jako buď to trefíte, anebo netrefíte. A to bylo tak riskantní, že zase ty labely a ty producenti to měli vymyšlený a posichrovaný tak, že vlastně museli dát dohromady skupinku kluků, kdy každý pochopitelně typově zapadal někam jinam, aby to obsáhlo co nejširší dívčí publikum, že jo? A taky to tak fungovalo.
3: No, prostě tam musel být nějaký hezón, že jo? Nějaký drsňák.
2: Jasně.
3: Nějaký jako takový jako shy. Jako
4: a pak ještě ne podle barvy vlasů, že jo? Blondiák, no. Brunet, nějaký prostě černý vlasy,
3: jako ty formule byly no. Super, no.
2: Museli obsáhnout jako komplet to spektrum zájmu každý holky.
0: Ty, to je normálně fakt pravda. Nejvtipnější je na tom to, a možná se leckterá posluchačka v tom taky pozná. Holky, to, co se nám vlastně, nebo ten, který se nám líbil tenkrát, těch 15, 20, tak dneska bychom si vybrali úplně někoho jiného z toho boybandu. Tak se ten styl prostě proměnil.
1: Jo, jo. Teď si říkám, jak se vlastně tenkrát dával dohromady ten boyband jménem Lunatics z Litvínova.
0: Yeah.
1: To jako musel být jeden nezadlužený, druhý netrestaný, třetí.

0: 17:39. Pondělní hit Radio North Music, odpolední show Padla a Train Drive By.
1: Stylově nám tady zahrál Train, neboli vlak.
0: Ano.
1: Páč, my už se taky musíme loučit. Protože nám jede, co?
0: Co? Protože nám jede vlak? Já musím to doříkávat.
1: Nemusíš, to každý zná. Ale co nikdo neví, jaký pecky si dáme ještě na závěr. Pondělní odpolední show Padla na Hit Radio North Music.
0: Můžete se těšit na Golden, bude taky Coldplay, bude Enrique Iglesias nebo David Guetta a Sia.
1: Tak frčíme do cíle.
2: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybrat.

0: Místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Fallen in Love. Coldplay, Hit Radio North Music, no a za chvilku 18. hodina.
1: Víc už toho nestihnem, snad jenom fandit našim hokejistům ve třetí třetině, protože po 40 minutách pořád prohráváme s Norskem 1-2, tak držte palce, ať to zase otočíme. A zítra ve 3, ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové a slunečné odpoledne všem řidičům za volanty. Stále pozor na D8, 17. kilometr ve směru na Drážďany u Mělníka. Je tady poruchaný auto a kolona má v místě 2,5 kilometru. Tak přejeme pevný nervy a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: Vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května.
5: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
4: Nová prodejna Rituals v galerii Teplice.
5: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
4: Rituals.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Raňková. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí schválila vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna, a to v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Na dálnici D7 u Smolenice je řidičům k dispozici nová oboustranná odpočívka. Detaily doplní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
11: Řidičům nabízí celkem 94 parkovacích míst, z toho 28 stání je pro nákladní vozidla, tedy kamiony, 52 míst pro osobní automobily a 14 pro autobusy a karavany. Nové zázemí zvýší bezpečnost i pohodlí na celé trase mezi Prahou a Chomutovem.
10: Celkové náklady se vyšplhaly na 118 milionů korun. Český hydrometeorologický ústav zavede od 1. července nový výstražný systém. Zaměří se na dopady nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější pro veřejnost i bezpečnostní složky. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden Zlínský kraj. V programu má prezident debaty ze studenty, občany i zástupci samospráv a zúčastní se také Zlínského filmového festivalu.
12: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
10: Ranní teploty budou klesat na 14 až 10 stupňů, v údolích může být chladněji. Obloha zůstane jasná nebo skoro jasná, den slunečný, místy tropický. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Slabý během dne kromě západní poloviny Čech mírný vítr od severu.
13: To byly další aktuální zprávy. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Budeme vám hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. A pochopitelně pro vás taky sledujeme dění na ledové ploše. Česko právě teď bojuje s Norskem. Tak budeme držet palce. Za mikrofonem Michal Pospíchal, přeju hezké pondělí s datem 25. května. A teď si vyrazíme do Austrálie za partičkou Inexis. Tohle je jejich Baby Don't Cry.

Tohle je velká romantika, taky krásná nostalgická hudební vzpomínka. 10 minut po 18. ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nám teď je připomněl Flying Pickets a hitovku Only You. Kromě toho, že vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. milénia, vám přinášíme taky čerstvé informace z ledové plochy. Mistrovství světa je v plném proudu. Česká republika dnes vyzvala Norsko. Aktuálně tedy běží už 15. respektive odehrálo se 5 minut z té třetí třetiny. Ta nám před 5 herními minutami začala a aktuálně ten stav je v neprospěch našeho týmu. 2-1 pro Nory. Nicméně víme, že Češi se umí ve třetí třetině pravidelně docela slušně hecnout, tak si budeme moc přát, aby to byl i ten aktuální případ a doufám, že vám už brzy přineseme informaci o tom, že je minimálně vyrovnáno a pak taky, že dál padaly góly do té správné klece. Marky Mark, Shackless, Praise You, nebo I Sam C, to budou příští minuty tady na Hit Radio. To nejlepší z 80. 90. milénia hrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic každý všední den mezi 18. a 21. hodinou, tak si to pořádně užijte.

0: Tuhle věc jsme měli možnost poprvé slyšet v březnu roku 1994. Od té doby to je klasika tanečních parketů i dodnes všech retro diskoték a oldies party. ISMC, Think About The Way. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Který dál bude třeba i takhle romantický. Bangles, Eternal Flame. I to pro vás máme připravené do dalších minut. A nebo klasiku v podobě Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. I to je věc, kterou za okamžik na Hit Radio určitě uslyšíte. I tohle vám rádi připomeneme. Nemáme úplně dobré zprávy z ledové plochy, protože tam začala situace housnout. Norové nám dali třetí gol, aktuální stav tedy 3-1 ve prospěch Norska. Ale stále jsme ztratili naději a držíme palce českému nároďáku.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Blaze se vrací na městský stadion. Tým amerických fotbalistů z Ústí nad Labem v polovině základní části letošní sezony zatím nepoznal porážku a vede tabulku druhé ligy. Další zápas čeká Blaze už v neděli 31. května, kdy na městském stadionu v Ústí nad Labem vyzvou hráče Prague Lions.

0: si užít odpoledne plné emocí a zábavy pro celou rodinu. Výkop 15 hodin.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
1: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
2: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
1: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
2: Když vysavače,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle partu asi netřeba zevrubně představovat, skupina Divoky byl Plakala. No, zatím to vypadá, že bude plakat český nároďák, poněvadž a protože Norové nám dokázali vstřelit další gól, tedy aktuální stav na ledové ploše 4-1 v náš neprospěch. No a do konce té třetí třetiny máme nějaké 3,5 minutky, takže už tam není moc prostoru na to zazářit, ale v hokeji se občas zázraky dějí. My věříme v dobré konce, tak doufejme, že se opravdu nějaký ten zázrak stane a nakonec ten zápas dokážeme otočit. Konec konců hokej nám historicky mnohokrát ukázal, že i během jedné minuty se dá otočit celé utkání naprosto na ruby. Tak snad to bude ten aktuální případ. Máme pro vás další hity, to nejlepší z 80., 90. a milénia, hrajeme až do 21. večerní. No a teď si dáme tuhle klasiku 80. Taneční parkety v roce 1987 patřily singlovce Soul Survivor. CC Catch je partička, která vydala svou desku Like a Hurricane, na které se objevila tahle hitovka. Hrajeme na Hit Rádiu.

0: Tohle byla rozlička z Fun Factory. Do what it is. Další obrovský hit, který jsme teď připomínali na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Classic. Byl to pokus, který nevyšel. Šestíčko dnes se celku trenéra Radima Rulíka nepřálo. 4-1. To je finální skóre. Vítěznou hymnu si dnes poslechnou Norové. Zásadně nás to neohrozilo a možná vlastně dobře, že jsme ušetřili trošku sil. Zítra nás totiž čeká jednička skupiny Kanada. Utkání startuje ve 20:20. Tak zítra budeme o to víc držet palce a fandíte českému nároďáku. Fandíme taky těm nejlepším hitům. 80. 90. a milénia, toho je playlist hudebního speciálu Hit Rádia Classic plný. No a připravenou pro vás máme třeba partičku Foo Fighters. Chce se mi říct, že tohle je legendární věc. I s poměrně vtipným videoklipem Learn to Fly. I takové budou příští minuty na Hit Rádiu, díky, že držíte vlnu. Hit Rádio.
1: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: na Hit Rádiu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Mironet, nová dvojka a Shop roku fandí Česku!
7: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
6: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: Hey, this is Ava Max. All the hits.
9: Hit Radio. 7 hodina je tady, vy posloucháte Hit Radio a dneska jsme tady na vás rovnou 3, tak buďte s náma. Hit Radio. Od mikrofonu vás zdraví Dominik Vršanský, tak je tady Vincent Navrátil.
10: A taky je tady, ahoj, Andrejka Bezděková.
11: Ahoj, ahoj.
9: Mně se líbí, jak se sejdeme, vždycky máme mezi sebou slečnu, která rozumí sportu než my, jako úplně všude. Ona se dívala na ten zápas s Norskem, jak to vypadlo? Jak to dopadlo spíš?
10: No, jak to vypadlo je možná
11: přesnější. Ještě jsme nevypadli jsme, ale skončilo to mrzením 1-5 pro Nory, ale pozor, jistě nebudeme smutní dlouho, protože zítra se chystáme na Kanadu.
9: A to možná vypadlo.
10: A to je jako, že to nám má dát naději tady to, jo?
11: Tak dokud dýchám, doufám.
9: Oh. O tom jsme tady. Criss Cross.

0: Posloucháte Hit Radio City, máme 19 hodin a 7 minut k tomu. Black právě teď. Mistrovství světa v hokeji, Česko-Norsko, dopadlo to, jak to dopadlo. Přátelé, vždycky, když je to mistrovství, tak já si vzpomenu na tu hokejovou výzbroj, kterou mám už čtvrtým rokem ve skříni. Já jsem si ji totiž koupil v bláhový naději, že díky tomu, že si ji koupím, začnu hrát hokej. A to symbolizuje ty investice, co jsme udělali do něčeho, že když si to koupím, budu to dělat.
1: Tak já jdu začít jmenovat, jo? Takže já jsem si takhle koupil přesně golfový hole, potom jsem byl jednou na golfu. Udělal jsem si hudební studio, potom jsem udělal půlku písničky. Malířské studio, pomaloval jsem maximálně tak sám sebe. Já prostě nevím, proč chlapi tady to mají. Chlapi mají tu potřebu dokázat si, že ten koníček myslí vážně tím, že si koupí tu nejdražší věc, která je možná. Holky, vy to tak máte taky? A tady máme reprezentantku i holek a zeptáme se jí, Andrejko?
2: Holky mají tendenci nerozvážně utrácet jenom za esteticky krásné věci. Kabelky, boty. Jo, to už si rozmyslí, jestli chtějí utratit za něco praktického.
1: Já jenom chci jako upozornit, milí posluchači, že kabelka Andrejky stojí víc než všechny mé životní chyby dohromady a do toho počítám i finanční úřad. Takže ty si rozhodně rozvážná nebyla.
0: Andrejka, Vince a Dominik, my máme pohled na všechno a ze všech stran. Ale hity milujeme stejně. Jessica Folker. Hezký večer.

0: Hit Radio, 19 hodin, 16 minut k tomu. Tohle byly Reddy Kirken, Černý brejle. No, trošku chmurní teď budem. Máme na vás otázku. Jaká je vaše nejhorší zkušenost, kterou zpětně hodnotíte jako nejlepší? Já jsem totiž byl na takovém koncertě, přátelé, a vystupovala tam zpěvačka, známý jméno. No dobře, Andrea Kalousová. A pod pódiem měla dva lidi. Celou dobu. A ona se s tím rvala neskutečně. Já si říkám, jo, to jí o celý. Normálně, jestli dala tohle, tak už ta holčina dá všechno. Máte něco podobného?
1: Já mám trošku něco podobného. Já jsem, když jsem byl mladý puberťák, tak jsem ten večer, kdy jsem přišel o své panictví, hrál flašku. A hráli jsme flašku a to je takový to, že když to na vás padne, tak si musíte sundat kus oblečení. Jasně. Já a pár lidí v místnosti už byli úplně nazí a konečně to padlo i jednou na tu holku, která si měla sundat tu podprsenku. Akorát, že ona řekla, že si nic nesundá, protože my jsme nahatý, ale pod stolem, takže ona, my bychom to viděli. Znači, já jsem se teda vylezl na ten stůl, nahatý, jsem si na něj sednul a jak jsem byl nervózní, no tak jsem si z něho, trošičku jsem si prdnul na ten stůl, nahatej. No tak to je trapná situace, ne?
2: Vinci, a můžeš mě, prosím tě, nebo nám upřesnit, v čem přesně tě to zocelilo?
1: Tak jestli jsem po tomhle dokázal přijít o panictví, tak to už dokážete v životě cokoliv.
0: Andrej Kavin za Dominik.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Blaze se vrací na městský stadion. Tým amerických fotbalistů z Ústí nad Labem v polovině základní části letošní sezony zatím nepoznal porážku a vede tabulku druhé ligy. Další zápas čeká Blades už v neděli 31. května, kdy na městském stadionu v Ústí nad Labem vyzvou hráče Prague Lions. Přijďte si užít odpoledne plné emocí a zábavy pro celou rodinu. Výkop 15 hodin.

0: na Hit Radio krátce před 7:30. Chicago, ne ten muzikál, ale Hard to Say I'm Sorry. Hezký večer přeje Andrejka, Vincent a taky Dominik. Hledali jste v nedávné době pronájem? Prý je problém, když máte domácího mazlíčka. Takhle, podle zákona vám nemůže ten pronajímatel zakázat se nastěhovat, ale samozřejmě při výběru z více možností dá přednost tomu bez mazlíčka. Je tedy problém mít mazlíčka a hledat nějaký volný bydlení, aby tam to zvířátko nenapáchalo škody, že? Ale Andrejka do toho to vnesla úplně jiný vhled, protože nemusíte být pronajímatel, abyste se do toho vcítili.
1: A já se ptám. Nemůže to zakázat pronajímatel, ale může to zakázat partner, protože u nás se svádí trošku boj. Omlouvám se všem milovníkům koček, ale já nechci žít s chlupama na krku.
2: A tvůj přítel teda má chlupy?
1: Ten je bohatý na chlupy, má rovnou tři. A nejsou to pozor, žádný koťátka jsou jako obrovský.
0: Pardon, kdo se nechytá, to je Sebastian, jo? Baví se o Sebastianovi.
2: Počkej, takže a vy teda tím pádem spolu bydlíte nebo ne?
1: No, tak už to budou 3 roky, co spolu nebydlíme.
0: Šok.
2: A zkoušeli jste to spolu bydlet nebo ne?
1: Ale není to tak, že bych byla tak nenávistná, ale situace se má takhle, vysvětlím. V Liberci, tam je to příliš daleko a v Praze je to příliš malé pro ty kočky. Patová situace.
2: Milí posluchači, až budete vyprávět tady ten příběh někomu dál, tak prosím vás, hlavně nezapomeňte říct, že Bezděková a Sebastian spolu nebydlej, protože Sebastian má 3 jiný kočky.
3: Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.

0: number 5.
1: Hit Radio Nord Music. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radiu.
2: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu. Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio Nerd Music.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem kromě ní s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se